sehen.

ctím zákon a stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že má.

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Krásnej byt,

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly, zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílí a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala Rozi.

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá velšan Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new,

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

what he's got that I ain't got. Laura, count the dresses.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, single s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk ve křoví. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

lhůta. Nevím, jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte. Po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano, podzim hezký. Podzim.
2: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná, ale že je nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou. Takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale tak jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrásky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Jo, ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravím vás oba, zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Ach. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto. Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude písat.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko.
3: No, a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře. Snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat. Už jsem to zmiňoval na začátku. Jirka je s námi taky zažil, takže ví, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno party z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek?
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla a říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste nevlezla, že vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: je stroj. No takový vypadá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediné, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. A ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluji, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... 4x jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasno. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já zapomněl, a dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek. Tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, neděla, ne. Moje babinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje babinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšim.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě, tak já si samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
2: to vlastně ještě...
1: ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrhnulo na mysli, ale...
1: Svítivě žlutý nebo zelený?
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, kdy Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu, je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 90 01 04, humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat? Tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, dobře, zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. No, padne pak dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtenštejnska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtenštejnsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalosti z jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl, řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, ale teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik, jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak, jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to, a když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali. Mm-hmm.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 011 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne. Pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal a hlavně já jsem dlužníka, zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny.

0: Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve. Co to děláš? Vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Z největších měst v Karlovarském kraji zůstane ANO ve vedení města pouze v Karlových Varech, jinde míří do opozice. Neznámí vandalové vyvrátili na naučné stezce v Horním Žďáru na Karlovarsku informační cedule. Část seniorů navrhuje senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Z velkých radnic v Karlovarském kraji obhájí hnutí ANO pouze jednu. V Mariánských Lázních a v Aši, kde ANO volby vyhrálo a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb a současných představitelů měst. Zástupci koaličních uskupení to zveřejnili na sociálních sítích. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech. Do opozice zamíří i v Chebu a v Sokolově. Záchranná stanice živočichů Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku musí vyrobit část nových informačních cedulí na naučné stezce. Panely jim poničil vandal. Jedná se o cedule, na kterých jsou fotografie koní a pod nimi text. Jak říká zakladatelka stanice Hana Šimková, vyvrácené jsou dvě konstrukce a není to přitom poprvé, co jim někdo cedule poničil.
2: Ale všechny jsou u cesty takhle, kde se dalo zajet autem. Takže to asi nebyl nikdo, kdo sem chodí na procházku, ale někdo sem přijel. Nejspíš to celý vyměníme, to znamená, že budou nová deska i nový kůly, nový ty obrázky, celý to uděláme vlastně znova a navrtáme novou. Už se to jednou stalo, bylo jich poničené mnohem víc, ale zase všechny okolo cesty.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
3: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat tzv. Nařízením vlády.
0: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle resortu musí mít možnost včas zasáhnout. Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od včerejšího rána i ukrajinská armáda.
1: Počasí.
0: A dnes bude polojasno až jasno, ráno místy mlhé a nízká oblačnost, později přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré jitro a příjemný začátek nového dne, kterým je čtvrtek 15. října, vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání a nebo dobré ráno. Hned na rozjezd tu pro vás máme písničky od Vítězslava Vávry a Marie Rotrové. V anketě Ahoj rádio se dozvíme, jak se suší sušenky. No a protože je velký knižní čtvrtek, tak připomeneme, že v podzimním nakladatelském výběru vychází 15 titulů. Mezi nimi třeba Paměti legendy české anglistiky Martina Hilského a nebo nová dětská kniha od Marie Doležalové. No a podrobnosti přidáme už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak a kde se suší sušenky?
1: V mikrovonce.
2: Že se upečou v troubě.
3: Oni se vůbec nesuší.
4: Že se vytvarují někde v nějaký pekárně různě.
5: O, že to dáte na sluníčko, on se to suší.
6: Že můžeme do té sušenky udělat díra, pověsit ji na provázek a dát ji třeba na větev, aby uschlo.
3: Třeba je dáme na topení, na takovou síťku, třeba jak se dělají křížaly, taky se suší na topení.

0: 15. říjnové ráno provází mlhy, tak dejte pozor na silnicích a teploty se nám pohybují mezi 0 až plus 5 stupni Celsia a v údolích je kolem minus 1 stupně. A jak bude přes den?
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 6, hezké dobré ráno. Zpočátku se budou vyskytovat mlhy a nízká oblačnost. Po jejich rozpuštění očekáváme během dne většinou polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 9 až 12 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé. Během dne pak budou postupně většinou dobré a biozátěž je dnes střední na 2. stupni.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Do našeho hudebního programu přispěla svou muzikou, svou písničkou hudební skupina Slza a za 10 minut bude 17:30. Speciální regál ve velkých knihkupectvích ode dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání a taky knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratéga, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Scott. Scott sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Z trochu jiného úhlu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě, což je zároveň taková jejich domácí knihovna, takže vždycky, když jsme narazili na nějakou zapelkytou shakespeareovskou nebo Eliotovskou nebo Graham Greenovskou otázku, tak prostě Martin vstal a sáhl po té či oné knize a nalistovali jsme si tu pasáž a bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Já mám takový pocit ze svého dětství, že vlastně jsem měla pocit, že dospělí teda jsou naprosto nezranitelný, nic se jich nedotkne. Ale pak jsem přišla do té dospělosti a přinesla jsem si tam ten pocit, že já teda taky musím být naprosto jako nedotknutelná. Takže já tady v té knize otvírám, několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že jsou strašně, že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my a oni se tváří, že nic se netrápí, ale ona je taky trápí, oni to jenom nechtějí přiznat.
1: A že k zamyšlení můžou vést i romantické knížky, potvrzuje podle překladatelky Michaely Škultéty i kniha německého spisovatele, původně válečného zpravodaje v Afghánistánu, taky Severgera, pro Polinu.
4: Je to kniha o lásce, o hudbě, je to kniha pro každého, kdo někoho miloval déle, než by možná bylo rozumné.
1: A propojení umění současného pohledu na moderní historii přináší se svou knihou spisovatel a dlouholetý rozhlasový redaktor Jiří Kamen. Ten strávil roky bádáním o osobnosti Karla Taigeho. A kromě jedinečnosti jeho umění se věnuje i Taigeho životu.
5: Už jako velmi, velmi brzo, jako narazil, v roce 45 napsal nějakou studii, kde teda jednak porovnával právě ten socialistický realismus s tím německým nacistickým konceptem zbrojného umění a ještě tam dal, že vlastně taková ten český maloměšťák, ten Kundelík, se tak trošku jako blíží, co se týče teda přijímání moderního umění, takovému tomu zkreslujícímu pohledu.
1: Doplňuje Jiří Kamen ke své knize Taige a Harlekin. Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu. Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Mariánských Lázních a v Aši, kde volby vyhrálo hnutí ANO a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech. Do opozice zamíří i v Chebu a Sokolově. Chodov na Sokolovsku chce příští rok vyzkoušet dopravu po městě na vyžádání. Mohla by sloužit k přepravě lidí, kteří se zejména ráno a večer potřebují dostat do práce nebo ze zaměstnání domů. Radnice teď bude rozhodovat o tom, jak přesně bude služba vypadat. Ostrov na Karlovarsku dokončuje další etapu obnovy Einsiedelnské kaple v zámeckém areálu. Za většinou odborných prací je restaurátor Jiří Pavlík, který na rekonstrukci historické památky s přestávkami pracuje od poloviny 90. let minulého století. Soudní líčení o údajném čínském spolupracovníkovi tajné služby bude z velké části neveřejné. Rozhodl o tom soud. Yanga Yiminga odhalila bezpečnostní informační služba. Napojený měl být na čínskou tajnou službu. Dopustit se měl neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února 2025 trestná. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a 2x7-6. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tam, kde nás posloucháte, přejeme dobré jitro. Spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, čtvrtek 15. října. A Terezie dnes slaví svátek. No, protože je to velmi časté frekventované jméno, tak se k němu určitě vrátíme a v dobrém ránu vysvětlíme jeho význam, a to hned po 6. hodině. Do té doby vám ale budeme k dnešní snídani servírovat písničky, co nestárnou, od Valdemara Matušky a Ilony Čákové, po níž se pak dozvíte, co se očekává, a přidáme i tipy pro váš volný čas. Je půl šesté a 3 minuty.

Víte, že v době otevření císařských lázní v Karlových Varech v roce 1895 využilo koupel v tamních vanách na 2000 lidí denně? Přitom císař František Josef I., po kterém se jmenují císařské a který tam má svou koupelnu, lázně sice navštívil, ale nikdy se tam nekoupal. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: vaši ranní pohodu jsme vybrali pěknou písničku od Valdemara Matušky a ještě než si poslechneme písničku od britské písničkářky Tanity Tikaram, tak si povíme o tom, co se očekává. Tak poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO bude stát potřebovat nejmíň 4 000 pracovníků, aby dodržoval lhuty pro povolování staveb. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky. Zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti, ale i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Podle ředitele odboru předškolního základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příjemný poslech a krásné čtvrteční ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Už za malou chvíli vás pozveme k nejznámějším Mariánsko-Lázeňským pramenům, taky nahlédneme do Františko-Lázeňského muzea a nebo si povíme o dnešním programu dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna. No ale nejprve si pojďme říct, jaké bude dnes počasí.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a v našem kraji se vyskytují mlhy, tak opatrně, dejte pozor na silnicích. Teploty se aktuálně pohybují mezi 0 až plus 5 stupni Celsia a v údolích naměříme kolem minus 1 stupně. Zpočátku se tedy budou vyskytovat mlhy a nízká oblačnost, po jejich rozpuštění pak očekáváme během dne většinou polojasnou oblohu, přechodně bude až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia. Na horách mezi 9 až 12 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku dopoledne ještě budou mírně nepříznivé, během dne pak budou postupně většinou dobré a biozátěž ta je dnes střední na 2. stupni.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do 2. kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pěkný den vám přejeme spolu s Českým rozhlasem. Šestá hodina už je na dosah, už za 10 minut pro vás budeme mít čerstvé zprávy, především tedy z našeho regionu, ale teď si pojďte vybrat z našich dnešních pozvánek. Komentovaná prohlídka zavede zájemce k nejznámějším mariánsko-lázeňským pramenům, ke kterým patří i Balbínův, Ambrožův a Karolinin. Sraz je v 15 hodin a 30 minut u infocentra v domě Chopin na hlavní ulici. V Ostrově pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například od 17 hodin talk show v T-klubu na téma Jak vzniká filmová hudba. Ve stejném čase zaspívá na Mírovém náměstí Matěj Plšek. Ve Františko-Lázeňském městském muzeu začíná dnes v 17 hodin Zima podle babičky Boženy Němcové. Výstava připomíná konec roku za času našich babiček, jejich tradice a zvyky a představí také různá vydání knih Boženy Němcové. V městské knihovně v Karlovarské ulici IP Pavlova začne od 17 hodin přednáška na téma Celní správa. Karel Sedláček přiblíží historii celní správy a i to, jak se měnila v průběhu času. Galerie Duhová paleta v Karlových Varech zve od 17 hodin na vernisáž výstavy malířky Vandy Tomáškové z Hroznětína. Autorka je držitelkou ceny Českého rozhlasu Karlovy Vary v krajské soutěži Věk pro nás není překážkou. Karlovarská galerie umění připravila na 18. hodinu vernisáž výstavy Benedikta Tolara nazvanou Proměna. Autor přetváří části automobilových karosérií, vybavení domácnosti a další nalezené předměty v díla pomezí sochy, reliéfu a obrazu. A diváky v Chebském kulturním centru Svoboda pobaví od 19 hodin stand-up komik Tigran Hovakim Jan. Ten se vydal na turné po Česku s programem Tigran je ve městě. A láska, sex a žárlivost, tak se jmenuje

0: Komedie, kterou v Lokeckém kulturním domě Dvorana uvede v 19 hodin pražské La divadlo.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Ašenachebsku bude ve vedení města nové uskupení Neplaš. Koalici vytvoří s Hnutím pro zdraví a Fajn Aš. Na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Zbytek úseku se zdrží. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Hnutí ANO, které v Ašenachebsku vyhrálo komunální volby, skončí v opozici. Do vedení města se tak dostane platforma Neplaš s 9 zastupiteli, která utvoří koalici s dalšími 2 stranami. Celkem budou mít v 23 členném zastupitelstvu 12 křesel, což je těsná většina, říká lídr platformy Neplaš a kandidát na starostu Marián Revčuk.
2: S koaliční smlouvou je to daleko, v podstatě včera jsme měli setkání s koaličníma partnerama, dohodli jsme se, zítra bychom měli podepsat koaliční smlouvu a v podstatě jsme se dohodli se sportovci a s Fajn. Vzhledem k tomu, že naše strana měla nejvíc hlasů jakoby ve volbách, tý koalici, co máme, takže kandidátem na starostu jsem já.
0: V Aši přišlo k volbám vybírat z 5 kandidátek téměř 34% voličů. Do zastupitelstva se dostali zástupci všech kandidujících uskupení. V minulých komunálních volbách kandidovalo 7 subjektů. ANO tehdy také zvítězilo, získalo 8 zastupitelských mandátů a koalici tehdy utvořilo s uskupením za Aš. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Informoval o tom ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Do konce listopadu odstraníme provizorní napojení, po kterém se doteďka jezdilo, a zbývá nám dostavě 9,1 km, kde řešíme aktuálně největší problém u mostu na začátku úseku, který věřím, že vyřešíme, a ta stavba bude jako celý do provozu v roce 2028. Předpokládáme, že zhruba do prázdnin.
0: Podle ŘSD se stavba taky prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na víc než 4 miliardy korun. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
4: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácnosti.
0: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků 10 000. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně 2 drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, ráno místy mlhy a nízká oblačnost, později až oblačno. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž na 2. stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 606 v obci Pomezí u Chebu bouralo osobní auto. Na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 9 minut po 6. hodině a my jsme rádi, že jste si taky dnes po probuzení zapli rádio a naladili si naše dnešní dobré ráno. Přinese vám písničky od Petra Spáleného a Richarda Millera, po nich budeme blahopřát, taky si popovídáme o počasí s meteorology, no a v našem vysílání se o slovo přihlásí rovněž sport a konkrétně tedy házená. Hráčky házené Kindžvárt SK Cheb čeká v listopadu dvojzápas předkola Evropské ligy s portugalskou Benficou Lisabon, tak si počkejte na podrobnosti a ať se vám pěkně poslouchá.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Víte, že komorní hůrka a železná hůrka na Chebsku jsou nejmladšími vyhaslými sopkami u nás? V minulosti je osobně zkoumal i básník a přírodovědec Johann Wolfgang Goethe. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 6:12 a hezké 15. říjnové ráno přejeme vám všem, kteří ho trávíte spolu s námi. No a pozdrav a gratulaci posíláme všem dnešním narozeninovým oslavencům a také české herečce Lindě Ribové, která slaví 51. narozeniny. Britsko-irský zpěvák narozený v Argentině Chris de Burgh oslaví 78. narozeniny a 71. oslaví zpěvák lidových písní Jožka Šmukař. Dnes si připomínáme Mezinárodní den Bílé hole a také Světový den žen žijících na venkově. A kmeni nám popřejeme Terezám. Tereza je jméno řeckého původu a nejasného významu. Nejčastěji je spojováno s názvem ostrovů Terra v Egejském moři anebo Terázia u Sicílie a vykládá se jako pocházející z ostrova Teria nebo Terázie. No a základ i slova někteří vykládají z řečtiny jako záštěta anebo ochrana.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: počasí.
1: Jedna z dnešních pranostik praví: po svaté Tereze mráz po střechách leze. No tak uvidíme, s čím nás teď překvapí meteorologové. Ve čtvrt na 7:02 vítám mezi námi meteorologa Josefa Cinka. Hezké dobré ráno přeji.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači našeho Karlovarského kraje?
2: Tak na většině míst Karlovarského kraje máme dnes většinou polojasno, v údolích, tam se místy vyskytují mlhy, tedy především poblíž toků a vodních ploch. No a teploty ty se pohybují nejčastěji mezi 2 až 4 stupni Celsia, no a zcela ojediněle se nebo zaznamenáváme i přízemní mrazíky.
1: A jaké počasí pak máme očekávat přes den?
2: Tak po rozpuštění těch ranních mlh nás dnes čeká celkem pěkný den. Očekáváme polojasno až oblačno. No a ty nejvyšší denní teploty ty se v odpoledních hodinách dostanou na 13 až 16 v 1000 metrech na horách. Tam nás čekají ta maxima kolem 11. No a vítr ten dnes povane pouze slabý, proměnlivý, s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den střední, to znamená platí stupeň číslo 2.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 15. října a já děkuji meteorologovi Josefu Cinkovi. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Ranní pohodu a hezký poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 6 minut bude 6:30 a od hudby pojďme teď za sportem. Tým házená Kynžvart SK Cheb zná jméno soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy. Záporočeští narazí na mistra a současného lídra portugalské ligy Benfiku Lisabon. Vítěz dvojzápasu postoupí do skupinové fáze soutěže. Úterní los prý potěšil nejen kynžvartskou golmanku Adélu Srpovou.
1: Já osobně jsem určitě nadšená z toho, že nám vylosovali Benfiku. Myslím si, že vlastně skoro celý tým jsme si přáli, si troufám říct, takže myslím si, že jsme spokojeni a těším se na to, co nás čeká.
2: Neskrývá nadšení z losu golmanská jednička házené Kynžvart SK Cheb Adéla Srpová. Ta si proti jinému portugalskému celku zachytala už v evropském poháru.
1: Myslím, že ještě v naší paměti je živá vzpomínka na osmifinále proti Madeiře, kterou jsme vlastně doma porazili a vlastně poprvé jsme postoupili do čtvrtfinále evropského poháru, takže si myslím, že tato pozitivní myšlenka bych řekla, že v nás stále žije, ale samozřejmě každý zápas je jiný a s Benficou žádné zkušenosti nemáme.
2: Konstatuje Adéla Srpová. Její tým se po účastech v evropském poháru poprvé představí ve druhé nejprestižnější mezinárodní klubové soutěži Evropské lize.
1: Mezi Evropským pohárem a Evropskou ligou je obrovský rozdíl a jelikož jsme jedno kolo před skupinovou fází, takže tam už si nevyberete soupeře. Takže si myslím, že nás o dost těžší zápasy čekají a bude to cítit na hřišti.
2: První zápas by se měl hrát 7. listopadu v Lisabonu, odveta pak v sobotu 14. listopadu v Chebu, kde smí Záporočeští na výjimku utkání uspořádat.
1: Myslím si, že jelikož to hrajeme poprvé, tak to bude hlavně nazbírat zkušenosti s tou vyšší ligou a zároveň ale předvíst to, co v nás je, ukázat naši házenou a prezentovat se co nejlépe na evropské scéně. A kdyby se to povedlo náhodou postoupit, tak si myslím, že by to byla taková třešnička na dortu, ale já myslím, že hlavně odprezentovat to kynžvartské srdíčko bude ten základ.
2: Přeje si golmanka házené Kynžvart SK Cheb Adéla Srpová. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Horním Slavkově na Sokolovsku se dohodli na vedení města vítězní nezávislí s uskupením Společně občanům Slavkova. Podepsali koaliční smlouvu, podle které povede město i v dalším období dosavadní nezávislý starosta Alexandr Terek. Nové složení vedení radnice musí potvrdit ustanovující zastupitelstvo. Ve Žluticích na Karlovarsku byla zavedena odlehčovací služba. Uleví rodinám v péči především o nemohoucí nebo chronicky dlouhodobě nemocné seniory. Vyhrazený pokoj mají k dispozici pečovatelské služby Žlutice. Na jeho vybavení přispěla nadace ČES částkou 150 000 korun. Záchranné stanici zvířat Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku někdo vylomil informační cedule, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o dvě zastavení. Stanice teď musí cedule opravit a znovu usadit na místa. Není to poprvé, kdy vandalové panely poničili. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. V prostorách německých nádraží od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Důvodem je podle železniční společnosti Deutsche Bahn zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Pistolář Matěj Rampola se na světovém poháru v Káhiře probojoval podruhé v sezóně do bojů o medaile v rychlopalbě. Finále mu ale nevyšlo a skončil osmý. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 606 v obci Pomezí na Chebsku havarovalo osobní auto. Nehoda se vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Spolu s rádiem vašeho kraje začínáte nový den, čtvrtek 15. října, a na dnešní den připadá Mezinárodní den bílé hole. Ten připomíná, že mezi námi žijí nevidomí a slabozrací lidé, kteří musí i přes svůj handicap zvládat běžné životní situace. Tento den často doprovázejí akce, díky nimž si může široká veřejnost vyzkoušet, jaké překážky je nutné bez zapojení zraku v běžných situacích překonávat. Dodejme, že tento mezinárodní den byl vyhlášen už v roce 1964 v New Yorku. Dívám se na hodiny, je 7:30 a dobré ráno teď pokračuje písničkou od Petra Nováka a za chviličku uslyšíte, jaké hosty jsme si pozvali na dnešní den do vysílání. Tak zůstaňte s námi a vstávejte a posnídejte s námi.

0: písničky, co nestárnou, ty, co máte v oblibě a které udělají radost, tak takové i dnes naplní náš program s datem 15. října. No a jeho součástí jsou i rozhovory na zajímavá témata. Tak koho, že jsme si pozvali dnes do vysílání, tak já prozradím, že po 10. hodině přivítáme chovatele papoušků Martina Procházku, který, kdo ví, možná, že do studia přijde i v doprovodu jednoho svého papouška. Tak krátce po 15. hodině si společně popovídáme o těchto opeřencích, dozvíte se, co mají rádi, co se jim nelíbí, zda je papoušek, mazlíček pro každého, co se všechno od nich můžeme naučit, no a také uslyšíte o velmi zajímavém projektu Papoušci do škol. Tak ať vám to neuteče, dnes po 10. hodině. A pokud vás zajímá motocyklový sport, při kterém jezdec překonává náročné přírodní překážky a jehož cílem je projet je s co nejmenším počtem chyb, tedy motocyklový triál, no tak si počkejte na našeho dalšího hosta a tím bude Petr Roštejnský junior, motocyklový trialista. Jeho sportovní příběh uslyšíte dnes po 15. hodině. Za 5 minut bude 7:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Venku máme polojasnou oblohu, v údolích se vyskytují mlhy i přízemní mrazíky a jinak se teploty pohybují od 1 do 4 stupňů Celsia. Přes den bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty povyskočí na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 11 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku ještě do poledne budou mírně nepříznivé, během dne pak postupně většinou dobré. No a biozátěž, ta je střední na 2. stupni. Jsme Český rozhlas z Karlovy Vary a žijeme tu s vámi.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Carl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Z největších měst v Karlovarském kraji zůstane ANO ve vedení města pouze v Karlových Varech, jinde míří do opozice. Chodov na Sokolovsku nebude měnit podmínky participativního rozpočtu pro příští ročníky, stejná zůstane i částka na realizaci nápadů. Podle průzkumu zrychlení výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerů, ale jen 29% stavebních firem. A dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Z velkých radnic v Karlovarském kraji obhájí hnutí ANO pouze jedno. V Mariánských Lázních a v Aši, kde ANO volby vyhrálo a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb a současných představitelů měst. Zástupci koaličních uskupení to zveřejnili na sociálních sítích. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech. Do opozice zamíří i v Chebu a v Sokolově. Chodov na Sokolovsku bude pokračovat v projektech v rámci participativního rozpočtu. Letos vybrané nápady město zrealizuje v příštím roce. Jedná se například o vodní prvky nebo zastínění skateparku. Na projekty radnice vyčlenila 2 miliony korun. I pro příští ročníky zůstane částka i podmínky participativního rozpočtu stejné, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
5: Pořád náš rozpočet počítá s 2 miliony pro nápady chodováků. Ukázalo se, že chodováci mají tuto část našeho rozpočtu rádi, takže budeme pokračovat ve vyhlašování participativního rozpočtu. Ukázalo se, že podmínky není potřeba měnit. Po prvních 2 letech se podařilo odladit, takže už vyhovují vlastně i chodovákům, i realizaci.
3: Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 40% developerských firem v Česku, ale jenom 29% stavařů. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností v srpnu 2026. Podle ředitele CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
6: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
3: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Ti nyní spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotná přejít pod stát bez problémů jenom asi třetina z nich, další třetina váhá. To by znamenalo, že od ledna 2028 mohou chybět až zhruba 2000 úředníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To používá ukrajinská armáda například k ovládání dronů.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. O výhře rozhodl kapitán Aleš Čermák. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž na druhém stupni střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 606 v obci Pomezí na Chebsku bouralo osobní auto. Nehoda se došetřuje.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jak to vypadá, když je někdo na krupici? No tak to je otázka a jsem sama zvědavá, co nám na ní řeknou naši nejmenší respondenti v anketě Ahoj rádio, kterou si poslechneme už za chvíli po písničkách, co nestárnou od Michala Tučného a Miroš Birky. No tak ať se vám pěkně vstává do čtvrtečního rána. Je 7 hodin a 5 minut.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak to vypadá, když je někdo na krupici?
1: Je starý, má nějakou nemoc,
2: je mu zima,
3: je mladý,
4: že je opilej,
5: nebo že se nějak zlobí,
6: že se rozpustil,
7: nebo je nějaký hrudej,
8: nebo mu je horko,
9: a nebo je smutný,
10: že se topí.

0: Pěknou písničkou se nám v dobrém ráno připomněla švédská hudební skupina ABBA a za chvíli uslyšíte o tom, že policisté, hasiči i záchranáři stále hledají seniora z Radošova na Karlovarsku. Při pátrání nasadili také drony s termovizí a psovody. Počkejte si na podrobnosti.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a v našem regionu je polojasno, v údolích se vyskytují místy mlhy, tak opatrně na silnicích, teploty se pohybují aktuálně mezi 1 až 4 stupni Celsia a po mlhavém ránu očekávejme během dne střídání oblačnosti. Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty povyskočí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách naměříme 11 až 14 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré a biozátěž ta je střední.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také dnešním ránem vás provází rádio vašeho kraje a snad se vám i dnes pěkně poslouchá. Je čtvrtek 15. října a za 10 minut bude 7:30. V okolí Radošova na Karlovarsku včera pokračovalo pátrání po pohřešovaném seniorovi. Z domova pro osoby se zdravotním postižením odešel v neděli dopoledne. Policisté, hasiči a záchranáři ze speciálního týmu SAR prohledávali okolí Radošova. Do akce zapojili také psovody a drony s termovizí. Muže se jim ale zatím najít nepodařilo.
1: Pátráme po osobě Petr Riedl, 49. ročník.
2: Pátrací akci policie vede major Michal Žáček.
1: Odešel z tohle ústavu v Radošově kolem 11. hodiny v neděli. Budem pokračovat a chtěl bych, aby jsme dodělali celý ten zbytek, včetně chatové osady a těch pozemků.
2: Na pátrání se kromě policistů podílejí desítky hasičů a také záchranáři ze specializovaného CzechSAR týmu.
1: Budeme mít ve vzduchu dron ze SARu. Kdyby bylo potřeba, označíme vám nějaké místo nebo místa, které my uznáme za vhodné, že by bylo vhodno prozkoumat ještě nějak jinak.
2: Operátor dronu Pavel Horník vyrazil na vyvýšené místo ve stráně nad Radošovem.
3: Létám nad chatovou oblastí až po železnici a půjdeme zhruba do nějakých, tady mi bude stačit 30 metrů, protože my jsme ve svahu.
2: Teď jste přepnul do termovize?
3: Jo, teď jsem přepnul do termovize a pojedu si lajnu takhle hezky po celých těch chatách až dolů celou tu lajnu a pak zase zpátky. To vlastně teď i kolega tamhle vidí v televizi a jako pozorovatel se tam může další koukat právě, protože já se musím věnovat ovládání dronu.
2: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi už od neděle.
3: To jsme pročesávali jinou oblast, to jsme pročesávali oblast okolo sanatoria.
2: Se skupinkou záchranářů ze SAR týmu prohledává chatovou oblast i psovod Nikol Šestáková.
4: Já vlastně systematicky prohledávám plochy s tím psem a on, když začne jako štěkat, vyštěkávat nějakou nalezenou osobu, tak to je pro mě jako náznak toho, že tam někde je někdo schovaný a tím já jakoby vidím, že on něco našel.
2: Teď jste vyšla prudkou stráň.
4: Jo, teďka jsme byli vlastně už u koryta nějakého potoka, tam jsem prohledávala jako dost nepřístupný terén. A dokonce vracíme ke své skupince.
2: Pohřešovaný muž má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. Špatně slyší a při chůzi výrazně napadá na jednu nohu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
5: Na sobě má dvě mikiny, tmavé tepláky a výrazné červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek. S sebou měl francouzskou hůl a dalekohled. Mobilní telefon ani doklady u sebe nemá.
2: Do rozsáhlého pátrání v okolí Radošova a Kyselky se zapojilo přes 50 záchranářů. Z Radošova u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

víte, že Boží dar leží v nadmořské výšce přibližně 1020 metrů a jde o nejvýše položené město u nás? A nejen to. Ani v celé střední Evropě nenajdete město ve vyšší nadmořské výšce. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Mariánských Lázních a v Aši, kde volby vyhrálo hnutí ANO a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech. Do opozice míří i v Chebu a Sokolově. Chodov na Sokolovsku chce příští rok vyzkoušet dopravu po městě na vyžádání. Mohla by sloužit k přepravě lidí, kteří se zejména ráno a večer potřebují dostat do práce nebo do zaměstnání domů. Radnice teď bude rozhodovat o tom, jak přesně bude služba vypadat. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. Je velký knižní čtvrtek, v podzimním nakladatelském výběru vychází 15 titulů, mezi nimi třeba Paměti legendy české anglistiky Martina Hilského nebo nová dětská kniha od Marie Doležalové. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném šestém kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. A dnes čekejte polojasno až oblačno, ráno v údolích mlhy, teploty do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak to byly krátké zprávy s Lenkou Polákovou a v kalendáři 15. října. Kromě toho, že na dnešní den připadá Mezinárodní den Bílé hole, tak si také připomínáme Světový den žen žijících na venkově. Tento den je věnovaný tedy všem ženám, které na venkově pracují a žijí, většinou tedy v zemědělství. Obětují pohodlí, často za prací dojíždí, a to i v případě, že vedou své vlastní podnikání. Tolik tedy malé připomenutí a teď už si užijte další písničku, kterou jsme pro vás vybrali, Pálava od skupiny Camelot, a počkejte si taky na náš dnešní výběr aktuálních a očekávaných událostí. Je 7:30, přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.

0: Uplynulé necelé 3 minuty našeho společného času patřily písničce od hudební dvojice Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna a já vám všem přeji hezké a pohodové ráno. No a co se dnes očekává? Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond až do konce tohoto měsíce. A žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky anebo bateriové úložiště.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnešní den nám v Karlovarském kraji přináší mlhy a po mlhavém ránu můžeme očekávat během dne střídání oblačnosti.
1: Počasí.
0: Přes den bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 11 do 14 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno a zpočátku ještě dopoledne budou mírně nepříznivé, později přes den ale většinou dobré a biometeorologická předpověď ta dnes přináší druhý stupeň, tedy střední zátěž. 7,45 na hodinách je 7:45.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: základní umělecké školy. Tak si počkejte na zprávy s Lenkou Polákovou. No a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host. No a koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Lidské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Horním Slavkově u Sokolova podepsali koaliční smlouvu. V Ostrově u Karlových Varů dnes zahájí dostavbu základní umělecké školy. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. A dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Horním Slavkově na Sokolovsku se dohodli na vedení města vítězní nezávislí i s uskupením Společně občanům Slavkova. Podepsali koaliční smlouvu, podle které povede město i v dalším období dosavadní nezávislý starosta Alexandr Terek.
4: Jsme malé město, takže ty priority obou stran byly dost podobné, takže tam jsme neměli nějaké třecí plochy a pak jsme tady samozřejmě řešili i to personální obsazení, kdy jsme dospěli tedy k závěru, že jako vítěz voleb se 7 mandáty nezávislí obsadí 3 místa v radě, z toho tedy i post starosty a 2 místostarostů.
2: Nové složení vedení radnice musí potvrdit ustanovující zastupitelstvo. Dostavbu základní umělecké školy dnes zahájí v Ostrově u Karlových Varů. Projekt za téměř 80 milionů korun předpokládá výstavbu nového tanečního sálu, nových zkušeben a výstavních prostor. Moderní objekt propojí stávající školní budovy. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana zvoleného za hnutí místní potrvají stavební práce 2 roky a vybraná firma by měla s úvodními úpravami terénu začít ještě letos.
5: Předpokládám, že nějaký zemní práce, že by asi v letošním roce proběhnout měly, ale je to spíš na nich. My jim úplně harmonogram nenastavujeme, aby jsme v těch 3 letech, jako beru i letošní rok, tak aby jsme ty finance měli rozložený. Na letošní rok tam máme pořád připraveno ještě 25 milionů korun.
2: Dostavbu základní umělecké školy plánují představitelé Ostrova přes 10 let. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
6: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
7: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
8: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
7: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
9: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
7: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinerie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál.
0: Sport.
2: Basketbalisté Slávie NBK prohráli i druhý zápas základní skupiny Ligy mistrů. Španělskému Bilbao podlehli na jeho palubovce 86-97. V ženské Eurolize se naopak dařilo hráčkám USK Praha, které na úvod soutěže doma zdolali francouzský celek Bourges 76-55.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno ráno, místy mlhy a nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou v Karlových Varech v ulici Teplárenská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a nabídne nám ji už za chviličku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary také uslyšíte další díl seriálu Sudecké stopy. Tentokrát zamíříme do Sokolova. Je 8 hodin a 5 minut a čtvrteční dobré ráno má pro vás písničky Co nestárnou od Věry Martinové a Dalibora Jandy. Tak ať máte prýma den.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8.15 na hodinách, kukačkách i budících a jaký bude dnešní a zítřejší den, tak to nám prozradí meteoroložka Petra Pulívková, kterou mezi námi vítám. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké dnes můžeme očekávat počasí v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak zpočátku teď v těch ranních a brzkých dopoledních hodinách budou ještě v údolích ojedinělé mlhy, ale jinak by mělo být oblačno až polojasno. Množství oblačnosti by se mělo v průběhu dne měnit, dopoledne více, odpoledne přechodně méně, pak zase trošičku více, pak zase méně, takže uvidíme, ale většinou mezi oblačném až a polojasnem se nám to bude pohybovat. Nejvyšší teploty mezi 13 až 16 stupni Celsia a na horách tam by mělo být někde kolem 12 stupňů. Ale nebude nám moc foukat, bude vát jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Mm-hmm. No a ještě vás poprosím o předpověď na závěr pracovního týdne. Jaký bude pátek?
2: Zítra se budou zpočátku vyskytovat četné mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, takže by jich mělo být více než dnes a po jejich rozpuštění očekáváme během dne postupně většinou polojasnou oblohu. Až k večeru se začne oblačnosti přibývat od západu a nejprve by se mělo jednat o vysokou kompaktnější oblačnost a později od severozápadu se přidá i oblačnost střední, takže postupně bude oblačnosti více až oblačno většinou. Nejnižší noční teploty klesnou na podobné hodnoty, jako jsou dnes ráno, a to mezi 4 stupně až 1 stupeň Celsia. V údolích se může ojediněle vyskytnout i nějaká hodnota pod nulou, takže až do minus 1 stupně Celsia. A nejvyšší teploty zítra podobné jako dnes, nebo o stupínek vyšší mezi 14 až 17 stupně Celsia, ale v místech, kde bude ta nízká oblačnost déle, tam budou ty teploty jen kolem 12 stupňů Celsia. S větrem je to podobné jako dnes, slabý proměnlivý o rychlostech do 3 metrů za vteřinu.
1: Předpověď počasí nám přinesla meteoroložka Petra Pulívková. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Sudetské stopy.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a na řadu právě teď přichází seriál Sudetské stopy, seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa zajel tentokrát do Sokolovského muzea, kde získali zajímavé tiskoviny.
2: Hele, víš to, že se Sokolov před válkou jmenoval Falkenau?
3: To už ví asi úplně každý, ne?
2: A víš to, že ještě nedávno vycházely noviny Falkenauer Heimatbrief, který psali bývalí rodáci?
3: Cože?
4: Celou řadu ročníků novin pro bývalé Sokolováky, vydávané naposledy ještě před několika lety svazem někdejších rodáků, mají nově v Sokolovském muzeu.
5: Součástí našich nejnovějších přírůstků jsou takzvané Falkenauer Heimatbriefy. To, co tady vidíme, jsme dostali od muzea v Markrevicu.
4: Pojďme si ten název vysvětlit.
5: Falkenau je německý název Sokolova. Do roku prakticky 1945 Falkenau an der Eger. A Heimatbrief znamená, že to je vlastně jako jakoby dopis domoviny a bylo to pro vyhnané naše krajany.
4: Jak je možné, že vycházel tenhle ten Falkenauer Heimatbrief v němčině i v roce 1971? To už tady přece žádní Němci nebyli.
5: On vycházel v západní Německu od 50. let.
4: Takže prostřednictvím těchto domovských listů se mohli obyvatelé tehdejšího západního Německa dozvídat, co se děje na Sokolovsku.
5: V tom počátku, kdy bylo těsně po válce, tak se podle těch novin třeba hledali. Tady třeba vidíte Gesuchtwerden. Jo, takže tam byly ty informace o tom, co se děje v tom Německu, ale samozřejmě se tam dozvídali, a to si můžeme vzít třeba jiný časopis, třeba co se děje přímo tady v Čechách, protože od nějakých, řekněme, 60. let oni mohli začít jezdit tady do Čech a samozřejmě většinou ukazovali, jak to tady začíná všechno padat a jakým způsobem třeba se ničí tady ta kaplička.
4: Nechybí třeba ani nekrology a tady koukáme na fotografii.
5: Tady je Heimat in Bild, což znamená zase jako vlast v obrázcích a tady ukazují takzvanou Novou Březovou. A je to obrázek z roku 55, kdy vidíme, jak se začalo stavět sídliště na Březové, nebo tady to je obrázek blízko centrální školy v Sokolově, kde vidíme třeba v pozadí evangelický kostel.
4: Nechybí ani vzpomínkové fotografie, tady máme nějakou skupinku z roku 1922 až 1923.
5: Ano, tak to je třeba nějaký spolek středoškoláků, který se jmenoval Teutonia. Pro nás je to skutečně velice cenný zdroj informací, které už někdy třeba jako jinak nejsou k dispozici. A tady třeba zrovna otvírám sokolovské fotbalisty z roku 1920 a to je třeba fotografie, kterou jsme my využili v knize o sokolovském fotbale.
4: Uzavírá další díl seriálu Sudetské stopy ředitel Sokolovského muzea Michael Rund. Ze Sokolova Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech začalo fungovat nové vzdělávací středisko v prostorách kreativního centra Varieté. Nabídne praktické vzdělávání jak pedagogům, tak studentům středních škol, kteří si můžou vyzkoušet například trojrozměrný tisk, práci s umělou inteligencí nebo robotické stavebnice. Ve Žluticích na Karlovarsku byla zavedena odlehčovací služba. Uleví rodinám v péči především o nemohoucí nebo chronicky dlouhodobě nemocné seniory. Vyhrazený pokoj mají k dispozici pečovatelské služby Žlutice. Na jeho vybavení přispěla nadace ČES částkou 150 tisíc korun. Záchranné stanici zvířat Macík v Horním Žďáru na Karlovarsku někdo vylomil informační cedule, které jsou součástí naučné stezky. Jedná se o dvě zastavení. Stanice teď musí cedule opravit a znovu usadit na místa. Není to poprvé, kdy vandalové panely poničili. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. V prostorách německých nádraží ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Důvodem je podle železniční společnosti Deutsche Bahn zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet Ostraha. Pistolář Matěj Rampula se na světovém poháru v Káhiře probojoval po druhé v sezóně do bojů o medaile v rychlopalbě. Finále mu ale nevyšlo a skončil osmý. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 222 v Karlových Varech na Matonyho nábřeží se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři, silnice je uzavřená. A v ulici Teplárenská se srazila další dvě osobní auta. Nehoda je s únikem paliv a na místě jsou hasiči.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tereska, Tery, Terka, Terinka, Teres, tak to jsou nejpoužívanější domácí podoby jména Tereza, která právě dnes slaví svátek a které přejeme vše nejlepší. Tereza je jméno řeckého původu a nejasného významu, nejčastěji je spojováno s názvem ostrovů Tera v Egejském moři anebo Terázia u Sicílie a vykládá se jako pocházející z ostrova Tery anebo Terázie. No a základ slova někteří vykládají i z řečtiny, právě ze slova Terezis jako záštita anebo ochrana. Je 9:30 a po písničkách od Karla Gotta a Marty Kubišové už budeme soutěžit, tak nikam nepřilaďujte, neodcházejte a zůstaňte i nadále spolu s námi.

Soutěže na monumentální oponě Městského divadla v Karlových Varech z roku 1886 můžete vidět kromě postav Můz také trojici jejich autorů. Jde o France Mače jako violistu, Gustava Klimta jako flétnistu a jeho bratra Ernsta Klimta jako lutnistu. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: písnička od Marty Kubišové nemohla chybět v našem dnešním dobrém ránu, ale teď už vemte do ruky telefon a pojďte s námi soutěžit. Naše časomíra ukazuje 8.39 a v dnešní soutěži si právě teď zahrajeme o krásné květiny od firmy Florea, která je doveze podle vašeho přání kamkoliv budete chtít. O puget pro sebe nebo pro toho, koho máte rádi, si s námi můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Také na podzim přiveze firma Florea kytice dle vašeho výběru kamkoliv v České republice. Frézie, chryzantémy, pivoňky nebo růže potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov anebo udělat radost někomu blízkému. O květiny s námi právě teď soutěžíte na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící a ptám se, kdo pak se dovolal. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno, Mirka.
0: Zdravím vás. Odkud voláte, paní Mirko?
1: Karlových Varů.
0: Dobře, tak kterou květinu máte nejraději? Je nějaká taková?
1: Gerbera.
0: Gerbera, to je moc krásná květina a má krásné barvy Gerbera, ale já se budu ptát na něco jiného. Zeptám se vás, paní Mirko, která z květin je národní květinou Skotska? Budete vědět, dáme možnosti.
1: Dáme nápovědu.
0: Dáme nápovědu. Mám tady čtyři možnosti, jedna z nich je správně, tak dobře vyberte. Tak buď je národní květinou Skotska konvalinka, nebo kosatec, neboli iris, nebo chryzantéma, a nebo bodlák.
1: No, já mám pocit, že tam musí být asi jenom bodlák.
0: A víte, že máte pravdu. Vybrala jste dobře. Vybrala jste naprosto správně, protože podle legendy jeden z útočících vikingů šlápl v noci na bodlák, vykřikl bolestí a tím probudil skotské bojovníky, kteří díky tomu odrazili útok. A právě tato legenda je často uváděna jako důvod, proč se bodlák stal symbolem ochrany, síly a odolnosti. No, jako národní symbol byl bodlák užíván nejméně od 15. století, kdy se roku 1470 objevuje na stříbrných mincích. No a poslouchejte, takový řád bodláku, tak to je oficiální státní vyznamenání určené pro osoby, které se významně zasloužily o Skotsko. Takže paní Mirko, váš výběr byl správný, ano, skutečně bodlák. Takže vyhráváte květiny, necháte si je pro sebe nebo je někomu darujete, už víte?
1: No, láme se to ve mně.
0: Tak si to ještě promyslete a já vám popřeji hezký den. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak po mlhavém ránu můžeme očekávat během dne střídání oblačnosti. Bude polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 14 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr pouze do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé. Během dne ale budou většinou dobré. No a biometeorologická předpověď, ta dnes přináší druhý stupeň, tedy střední zátěž. Pojďme ještě připojit teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 15. října. Minimální teplota minus 6,9 stupňů Celsia byla naměřena v Šindelové v roce 2003, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v Chebu v roce 2017 a bylo to 21,4 stupně Celsia.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Rozsah 9. hodině jsme se přiblížili spolu s hudební vzpomínkou na dvojici Naďu Urbánkovou a Karla Černocha. A už je za 10 minut vám Lenka Poláková poví ve zprávách, co nového u nás doma i ve světě. Dozvíte se například, od koho dostal podporu do dalšího kola senátor Miroslav Plevný z hnutí STAN, a nebo podrobnosti o otevření dalšího úseku dálnice D6. Tak si počkejte na zprávy a po nich na dopolední program s Ivou Kokešovou u mikrofonu. Užijte si dnešní den, jak se patří, a podle svých představ, a zítra nezapomeňte opět stávat spolu s námi. Loučí se Jitka Brošková, přeji pěkný den, naslyšenou.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Senátora Plevného Schebu podpoří ve druhém kole i dva nepostupující kandidáti. Na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Zbytek úseku se zdrží. A dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Vítěz prvního kola voleb do Senátu v obvodě 3 Cheb Miroslav Plevný za hnutí STAN získal podporu od dvou nepostupujících kandidátů, Štěpánky Černé z volby pro kraj a Vladimíra Keblůška z hnutí Naše Česko. Plevný, který obhajuje senátorské křeslo, se ve druhém kole utká se Sandrou Cukerněk za ANO. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek a v sobotu. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Informoval o tom ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Do konce listopadu odstraníme provizorní napojení, po kterém se doteďka jezdilo, a zbývá nám dostavě 9,1 km, kde řešíme aktuálně největší problém u mostu na začátku úseku, který věřím, že vyřešíme, a ta stavba bude jako celek do provozu v roce 2028. Předpokládáme, že zhruba do prázdnin.
0: Podle ŘSD se stavba taky prodraží z vysoutěžených 3,5 miliardy korun, pravděpodobně na víc než 4 miliardy korun. Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadím, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9 až 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí můžou objevit přízemní mrazíky. Sport. Portugalský mistr Benfica Lisabon stojí v cestě do základní skupiny Evropské ligy hráčkám házené Kingsward SK Cheb. Dvojzápas třetího předkola rozehrají Západočešky 7. listopadu na palubovce soupeře. Odveta se bude hrát o týden později v Chebu. Podle kingsvardské golmanky Adély Srpové je soupeř favoritem na postup.
3: Myslím si, že jelikož to hrajeme poprvé, tak to bude hlavně nazbírat zkušenosti s tou vyšší ligou a zároveň ale předvíst to, co v nás je, ukázat naši házenou a prezentovat se co nejlépe na evropské scéně. A kdyby se to povedlo náhodou postoupit, tak si myslím, že by to byla taková třešnička na dortu. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na Matonyho nábřeží se srazila 2 osobní auta, silnice je zcela uzavřená a v ulici Teplárenská havarovala další 2 osobní auta. Na místě jsou hasiči, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. O houbaření můžeme nadneseně mluvit jako o národním sportu. Důležité je sbírat houby, které známe, a za chviličku vám povíme, do čeho houby ideálně sbírat a kdy houby zpracovat.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a Pavel Rot. Václavky, čirůvky, ale i třeba bedly vysoké, to jsou houby, na které v našich lesích na podzim můžeme narazit. Možná vás právě tyto dny vylákaly na jejich sběr. Anděla Blašková si o houbách povídala s mykologem Lubošem Zeleným a nezapomněli ani na zásady bezpečného houbaření.
1: Ty lidé by měli dávat na sebe pozor při tom podzimním schánění hub v lese. Musíme si totiž uvědomit, že začíná i lovecká sezona pro celou řadu mysliveckých spolků a je to dost nepříjemné, když myslivci mají zataženou léč a najednou z ní vyběhne houbař, takže lepší je chodit do lesa v nějakém třeba výstražném oblečení, vůbec nevadí reflexní vesta, třeba sledovat bedlivě stránky místních jako mysliveckých spolků nebo obecního úřadu, často jsou obce, které to dávají svým občanům vědět, to je jedna taková část. A druhá, co se týká té bezpečnosti, je parkování aut na lesních cestách, podél komunikací, v místech, které jsou třeba velmi exponované, kde ty houby rostou, tak potom v té sezóně je třeba i velmi těžko projet, brání to průjezdu třeba i integrovaným složkám záchranného systému, vadí to provozovatelům nebo majitelům těch pozemků, lesákům, takže měli bychom houbaři dávat pozor, kde to auto zastavím, aby to bylo bezpečné pro všechny.
2: Do čeho houby ideálně sbírat? Košík, igelitka?
1: Nejlépe je nějaká prodyšná nádoba, optimálně košík, že jo, to je klasická věc pro houbaře, aby ty houby byly volně ložené, mohl mezi ně proudit vzduch, že v tom lese jsme nějakou dobu, nemáme často nazbíráno za pár minut. Určitě nedoporučuji nějaké igelitky, tašky, sáčky neprodyšné, protože tam dochází k zapaření těch hub a může se stát, že houba jedlá může být zkažena právě takovýmto nevhodným sběrem.
2: Doporučujete houby očistit už v lese, nebo je vhodnější nejprve houbu utrhnout a poté ji rovnou dát do košíku?
1: Tak vždycky je lepší, aby ten úlovek náš i nějakým způsobem vypadal, aby to bylo estetické, aby jsme si domů nenosili košík plný listí, jehličí a dalších takových věcí, které se na ty houby nabalí, je dobré ty houby očistit přímo na místě. A co je velmi důležité, tak zahladit po sobě stopy, to znamená zamáčknout ten důlek od toho hříbku a nenechávat tam na té lokalitě známky o tom, že tam ty houby rostly. Neboť tím si škodíme sami sobě, protože dáváme vědět, že jsme tam ten daný druh našli.
2: Když byste houbařům měl dát radu ve smyslu, mají chodit tam, kde mají osvědčené cestičky, nebo je lepší zkoušet i místa, kde nikdy nehoubařili?
1: Vždycky je lepší taková jakoby kombinace. Jo, pro ty houbaře, kteří se hůře orientují v terénu, je ideální, aby chodili na místa, která znají. To je určitě doporučení, že čas od času se stane, že potom nějakého houbaře hledají, ale nebránit se tomu objevovat nová místa. Já třeba mám takové zkušenosti, že nejlepší houbaření pro mě jsou lesní cesty a okraje lesa vůbec jako nechodím nebo málo chodím, pokud sbírám houby pro jídlo někde do hlubokého lesa, protože ty nejpestřejší lokality jsou právě na těch okrajích.
2: A teď k tomu zpracování. Přijdeme domů, houby si vysypeme někam na plochu. Musíme je hned zpracovat?
1: Optimální je, pokud přijdeme z lesa, aby jsme si houby rozložili, sbíráme třeba různé druhy, tak rozložte si je třeba podle kategorií. Některé houby budete zavařovat, některé houby třeba chcete sušit, některé houby budou na nějakou jinou úpravu, na pozdější využití, tak vždycky je dobré si je třeba takhle rozdělit na tyto kategorie a optimální je okamžitě zpracovat po návratu z lesa, protože jsou druhy hub, třeba některé suchohřiby, které mohou právě být napadeny nedohubem, což je parazitická houba, taková jakoby plíseň, a ta může způsobit i druhotné otravy hub. Jo, pokud bychom tu houbu nespracovali, nechali bychom to třeba do druhého dne někde v teplém prostředí, tak samozřejmě plísně velmi teplo milují, takže by mohlo dojít k nějaké sekundární ještě infekci po požití jedlých hub.
0: Říká o zásadách zpracování hub mykolog Luboš Zelený. A za chviličku vám nabídneme tipy pro volný čas. Je 9:45. Přejeme krásné dopoledne, příjemný poslech.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smrtnou nudu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vysokoškolská učitelka Lada před 11 lety opustila plzeňský panelák a rozhodla se farmařit na šumavském venkově. Její život vám za chvíli představíme. Dneska je totiž Světový den žen žijících na venkově.
1: Tipy pro volný čas.
0: Swing Melody Orchestra zve na večer plný elegance, energie a nestárnoucích melodií. Atmosféra swingu naplní městské kulturní středisko v Domažlicích od 19 hodin. V Domu historie Přeštická se koná výstava Přeštice všední i sváteční, aneb rok ve městě. Výstava ukazuje život města fotografiemi, listinnými dokumenty a předměty. Výstava je k prohlédnutí do 31. ledna. Závěrečný den havelských trhů na náměstí Republiky v Plzni nabídne od 15, 16 a 17 hodin kapelu MHS Country. Kino Nekino v Plané u Mariánských lázní zve od 19 hodin na projekci českého filmu Proč bychom se nezabili. V Měšťanské besedě v Plzni proběhne od 19 hodin koncert Plzeňské filharmonie. Na housle zahraje Anna Naomi Schulz, dirigovat bude Čuhej Iwasaki. Diváky v chebském kulturním centru Svoboda pobaví od 19 hodin stand-up komik Tigran Hovakimian, který se vydal na turné po Česku s programem Tigran je ve městě. Láska, sex a žárlivost, tak se jmenuje komedie, kterou v Lokeckém kulturním domě Dvorana uvede od 19 hodin Pražské Ladivadlo. A my vám přejeme příjemnou zábavu.

Víte, že karlovarské sklo Moser znají i v královských a prezidentských palácích? Luxusní křišťál z místní sklárny zdobí stoly významných osobností po celém světě, včetně králů, šejků nebo emírů. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Je 15. října mimo jiné Světový den žen žijících na venkově. Před lety ho vyhlásila OSN a je věnovaný ženám, které žijí a pracují mimo město, hlavně v zemědělství, ale i těm, které dojíždějí za prací do měst. Cílem je podpořit venkovské ženy a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety dnes 54letá vysokoškolská učitelka Lada.
1: Večeře.
2: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny. Vy jste mě tady uvítala v gumovkách. Takže vy jste žila v Plzni, v paneláku.
1: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
2: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let teď už tady žijete a trvalo.
1: Ono na to musíte totiž mít toho správného chlapa. Toho jsem tady našla.
2: Vašeho současného muže Vladimíra.
1: A s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo, já si dělám chleba, zpracováváme všechny ty naše produkty, to je ten pravý ráj.
2: Tady máte dobytka. V čem je ta výhoda toho života na venkově? V čem je to pro ženu výhoda?
1: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný.
3: A je kuchyně, stůl.
2: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte na Západočeské univerzitě v Plzni na filozofické fakultě.
1: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na jeden nebo dva dny v týdnu.
2: Takže tady ťukáte do počítače. Nejenom prací člověk je živ.
1: A před lety mě oslovili místní ženy Sanína a nízké ženy, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
2: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku z vaší zkoušky.
1: A teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
2: Ženy tančí kankán.
1: Ano.
2: A vy je drezurujete.
1: Já jim za toho drezuruju. Já si myslím, že jako žena je dost důležité nebýt úplně sama. To znamená buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa, což je prostě úplně úžasný. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy.
2: Tak seno připravené.
1: Pojď malá, pojď.
2: Už běží, není to bík?
1: Zatím běží krávě a telata. Jo, a už běží bejk.
2: No tak to bychom asi měli už jít.
1: Takže rychlíme.
2: Z Trnového dvora u Kašperských hor, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Posloucháte rádio vašeho kraje, Freddyho Mercuryho vystřídá už za chviličku Eva Farná a také pro vás chystáme kalendárium. Připomeneme si auta, značky, zástava a také něco z historie České filharmonie. Už za 4

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců

moci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ano, v Mariánských Lázních zřejmě udrží vedení města, vyjednalo koalici. Nové vzdělávací centrum v Karlových Varech má studenty naučit pracovat s moderními technologiemi v praxi. Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné. A dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Hnutí ANO nejspíš zůstane ve vedení Mariánských Lázní, ačkoliv ještě v úterý opoziční strany deklarovaly dohodu o nové koalici s těsnou většinou bez ANO, dosavadní starosta a lídr kandidátky ANO Martin Hurejčík včera večer oznámil, že vítěz voleb svou pozici obhájí. Na radnici má opět usednout ANO a změna pro Mariánské Lázně, nově s podporou hnutí Naše Česko. V zastupitelstvu by měla koalice těsnou většinu. V Karlových Varech začalo fungovat nové vzdělávací středisko v prostorách kreativního centra Varieté. Nabídne praktické vzdělávání jak pedagogům, tak studentům středních škol, kteří si můžou vyzkoušet například trojrozměrný tisk, práci s umělou inteligencí nebo robotické stavebnice. Lektoři chtějí ukázat mladým lidem, jak moderní technologie využít v běžném životě i při vlastním podnikání, říká regionální koordinátorka projektu Petra Černá.
2: Protože lidi hodně mizí do Prahy, ve středoušku pryč a my se vlastně těmi projekty snažíme tady udržet a ukázat, že i tady to má nějakou budoucnost. Že nemusí za prací do Prahy, ale můžou tady třeba případně něco vytvořit sami.
0: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
3: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
0: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. V oblasti metropoly Kropivnickém úder zasáhl například areály podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy. Další oběti po útocích hlásí Dněpropetrovská oblast.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Bochově v Pražské ulici máme hlášený požár vozidla. V Karlových Varech na Matonyho nábřeží se srazila dvě osobní auta, silnice je uzavřená. A v ulici Teplárenská havarovala další dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější čtvrteční zprávy skončily 4 minuty po 10. Zahrajeme si Petra Nováka, také skupinu Kex, a pak už vás čeká setkání s dopoledním hostem. Dneska to bude na téma papoušci. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Máme 10 hodin, k tomu 11 minut. Slovo má teď Karlovarské studio a kolegyně Tereza Švecová se svým hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, já děkuji za slovo, ale já tu dneska nemám jenom jednoho hosta, ale dokonce hned několik. Tím prvním je Martin Procházka, ale spolu s ním přišli také Snoopy a Sunny. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No a Snoopy a Sunny nás nepozdraví.
2: Snoopy, ten si jenom tak doma v kleci, to je takový narcísek, on se chválí furt, jaký je fešák, jaký je šikula, to on umí v kleci, a Sunny, jelikož je to pětiměsíční miminko, tak teprve se učí mluvit.
1: Já to ještě objasním, protože Martin Procházka je chovatel papoušků a autor projektu Papoušci do škol, který nabízí zábavu, vzdělání i poznání zblízka dětem i seniorům. No a Snoopy a Sunny jsou tady papoušci. Jeden je Žako, říkám to správně?
2: Ne, je ne? To Amazonia modročelí. A druhý je Ararauna.
1: A já bych určitě doporučila posluchačům, aby si tentokrát zapli také naší kameru na adrese vary.rozhlas.cz. Tak papoušek, je to nádherně barevný tvor, pták, který se možná naučí i mluvit. Jací ale ve skutečnosti papoušci jsou jako společníci?
2: Tak společníci jsou úžasní, to nebudu říkat, že ne. Tím, že když je manželka v práci, tak já to vlastně ani nevím, že je v práci, protože máme i papoušky Žako, který umí nahradit hlas úplně identicky, takže je to takový, že vlastně máme tam Laurinku Lunu, který mluví manželky hlasem, takže vlastně já nikdy nejsem doma sám.
1: A vaše žena je s vámi stále?
2: Je se mnou stále, ku podivu. Jako doopravdy musím poděkovat, protože nebejt jí a podpory celé rodiny, tak bych to určitě dělat nemohl.
1: Kolik těch papoušků celkem máte?
2: Dneska už jich máme kolem 70 a většinou se jedná o papoušky zachráněný anebo vykoupený ze špatných podmínek.
1: Jak celý tento projekt vznikl a jak vy jste se sám stal takovým vášnivým chovatelem papoušků?
2: Vzniklo to tak, že prostě jsem k jedním narozeninám dostal papouška horského kouřového, ochočili jsme ho a nějak prostě přišli lidi a že mají Žaka, že ho nemůžou mít a takový a jestli ho nechci. No a tím začalo takový to první zachraňování z nějakých podmínek, kde ty papoušci nebyli spokojení. No a pak už se to nějak samo nabalovalo a dneska je z toho tolik, kolik je.
1: A jak se tedy z jednoho stane 70? Všimne si toho člověk, nebo je to najednou z něčeho nic?
2: Tak všimne si toho člověk hlavně tím, že musí neustále kolem toho chodit, musí kolem toho, že je to spousta práce a je to spousta času. A vlastně všimnete si to tím, že mám na zahradě rostou voliéry. No.
1: S čím vším člověk musí počítat, když si pořídí papouška? Jak náročná je ta péče?
2: Tak samozřejmě záleží na druhu papouška, ale pokud se jedná o papoušky, budeme brát střední a velký, což znamená tu ty dva fešáky, takže to je přesně ta náročnost, vlastně se zvyšuje. Ten papoušek vás potřebuje denně a vlastně doopravdy musíte tu pozornost rozdělovat, protože každý z těch papoušků potřebuje něco jiného, každý má jinou povahu, takže můžete třeba mít dva puštěný dohromady, který se snesou, ale nemůžete je pustit všechny, že jo? Protože v obýváku jich máme 10 a tam to doopravdy máme rozdělený na dvojce, který pouštíme, jinak by to nedopadlo dobře. Takže je s tím spojeno spousta práce, spousta času a hlavně je to pořád o nějakém vzdělávání, který vlastně pořád přicházíte na něco nového, co nevíte. A co ty papoušci vám ukážou, co vy pozorujete, a je to doopravdy hlavně o tom si uvědomit, že takový papoušek vás potřebuje denně.
1: Pro koho je papoušek, jeho mazlíček vhodný a pro koho je naopak nevhodný?
2: Tak samozřejmě vhodný, říkám to vždycky, je to o tom, jak moc si lidi nebo kolik tomu chtějí věnovat času, tomu papouškovi vyloženě. A jako prakticky pořídit se může každý, ale problém je v tom, že si musí uvědomit, kolik na něj bude mít času. Každý z těch papoušků, ať je to andulka, korela, nebo tyhle velký papoušci, potřebují váš čas, potřebují spoustu vašeho času. Aby vlastně jste měli mazlíčky, tak se tomu musíte doopravdy hodně věnovat.
1: Podceňujeme někdy inteligenci těchto tvorů? Jak chytří jsou?
2: Tak já si myslím, že inteligence u papoušku se podceňuje hodně, protože každý si myslí, že jenom opakujou. A teď dám za příklad třeba papouška Žako, který je schopný si zapamatovat i 300 slov, ale když vezmeme, tak jednu třetinu slov zná význam a umí je použít. Inteligence papouška Žako a Ari Araraune je 5- až 6-leté dítě. Takže vlastně je to krásný, ale na druhou stranu si všichni musí uvědomit, že pokud si takovýho papouška pořídí, tak mají 70 let, 6-leté dítě. Což se dostáváme k té dlouhověkosti papoušků, která tam je, a to je další věc, kterou si lidi musí uvědomit, když se ho pořizujou.
1: Že papoušek s námi opravdu bude prakticky celý život.
2: I po 2 generace.
1: Říká Martin Procházka. A jen co nám dohraje písnička od Donny Summer, tak se dozvíme něco přímo o tom projektu Papoušci do škol.

0: Je 10 hodin a 20 minut a na Českém rozhlasu si stále povídáme s Martinem Procházkou a také se Sunny a Snoopem, protože i ti se nám tady poměrně rozpovídali. Líbí se jim tady u nás?
1: No, tak jako Sunny mu určitě tím, že vidíte, co dělá, dává mi docela zabrat dneska. A Snoopy, ten je spoky, no, takže asi jo.
0: Já proto ještě jednou řeknu tu webovou stránku vary.rozhlas.cz a uvidíte, jak Sunny tady okusuje ucho a doufáme, že se nepustí třeba do mikrofonu. Pojďme si teď představit ten projekt Papoušci do škol. Jak vznikl ten nápad vzít ty papoušky ven mezi děti?
1: Tak nápad vznikl tak, že vlastně se nám začaly právě množit ty zachráněný papoušci. A vlastně seděli jsme s kamarádem u kávy na zahradě a on říká, já říkám, ty já snad začnu jezdit někam a dělat nějakou osvětu. A on říká, to vůbec není špatný nápad, jo. No a vlastně takhle vznikl projekt Papoušci do škol, že to bylo vlastně vymyšlený jenom tak u kávy z podnětu toho, že vlastně se nám ty papoušci začaly neustále množit, jakoby přibýval stav. A vlastně jsme vymysleli ten projekt kvůli tomu, aby jsme rozšířili tu osvětu, jak se o toho papouška starat a co to všechno obnáší, že to není prostě jenom třívteřinový video na sociálních sítích, jo. Takže vlastně kvůli tomu celý ten projekt vznikl.
0: Takže jste takhle začali informovat děti a oni snad i ty informace donesou dál.
1: Tak ku podivu musím říct, že když jsme takhle u těch dětí, tak spousta těch dětí se ptá, Sunny se nám rozdováděl trochu. spousta dětí má i zajímavé otázky, takže jsem rád, že vlastně jakoby úplně není to bez zájmu a není to o tom nevědět a naopak, že ty děti doopravdy v těch školách už samozřejmě podle věku, ale i ty malí v prvních třídách mají docela zajímavé otázky, že jsem někdy hodně překvapený.
0: Jaký třeba?
1: Tak minule jsem dostal otázku, která mě teda hodně dostala, jak se říká, vymluvil jsem se z ní, pak jsem si to teda zjistil a tam se mě holčička ptala, jakou má sílu v zobáku papoušek, jo. Takže vlastně pak jsem se někde dočet nebo celkově poschání těch informací, že kdyby měl jazyk velký jako kráva, tak prakticky promáčkne střechu auta.
0: Jak taková návštěva ve škole prakticky probíhá?
1: Tak probíhá to většinou v tělocvičnách, kam jezdíme teda s 5 až 6 papouškama, což není případ, tady by se nevešli. A je to tak, že vlastně děti přijdou do tělocvičny a my jim vlastně řekneme, čím se zabýváme, že dneska už se zabýváme vesměs tou záchranou těch papoušků, socializací, dávání do adopce. A potom vlastně těm dětem vysvětlujeme, jak je to náročný. Samozřejmě se dozví, z jaký země pochází, v jakým přirozeným prostředí žijou, jak žijou v zajetí a tak dále. A vlastně závěr toho je, že kdo má chuť, co jste sami viděli, tak se Snoopem vyfotit se, když je to takový narcísek, není problém, ten jak vidí foťák, tak začne pozovat.
0: On i teď pozuje, abych to prozradila, ten tady stojí proti tomu žlutému pozadí Českého rozhlasu a tváří se, kdy už mě konečně někdo vyfotí.
1: Jo, on to má tak nastavený, takže on se rád fotí a ty děti si nesou jakoby z celý ty přednášky nejenom zahlcení informacema a samozřejmě se snažíme děti do toho zapojit, takže si povídáme i s těma dětma přímo, jako že chodíme mezi nima a povídáme si a vlastně dovršení toho zážitku je prakticky fotka se Snoopem anebo tady se Sunnym, když takhle nezlobí.
0: Teďkon, jak často po té návštěvě děti začnou prosit rodiče, že by chtěli papouška?
1: Tak většinou, když přijdeme, tak se ptám na začátku, kolik z vás by chtělo takového papouška, tak skoro celá tělocvična zvedne ruku. Potom, když vlastně skončíme a ptám se na konci, tak je to slabá třetina.
0: Že jim dojde, jak náročná je
1: ano,
0: to práce.
1: Ano, že nemůžou na dovolenou, že nemůžou doopravdy odjet, že si nemůžou dělat, co chtějí a že to je doopravdy náročný a že vlastně pokud chtějí takovýho papouška, jak se mu musí věnovat, jo. Že to není doopravdy žádná sranda.
0: Jaké další projekty pro děti připravujete? Já jsem koukala třeba nějaké letní aktivity, tábory,
1: letní,
0: návštěvy.
1: Máme příměstské tábory, děláme, které se nám osvědčily a zájem pomalinku i roste. akurát doopravdy je to, jsme kapacitně omezený, protože to děláme u nás doma, aby ty děti měly doopravdy tu interakci s těma papouškama, a většinou, když jsou příměstské tábory, tak to vychází na období, že máme mláďátka, který vlastně rodiče nechávají pravidelně každý rok, takže pravidelně každý rok dokrmujeme ručně, takže děti si zkouší i, jak vypadá po dvou hodinách dokrmování miminek, a vlastně tam už vidí tu náročnost, a proto k nám chodí na příměstský tábor a nepořizují si ho domů.
0: To je, myslím, dobrá varianta. Naším hostem je stále Martin Procházka, ale teď už je čas na další píseň, a konkrétně to budou Křídla z mídla, tak krásný poslech.

0: Tohle byly Křídla zmídla, vlastně docela tematický název, protože i s námi ve studiu Českého rozhlasu jsou hned čtyři křídla. Patří Sunnymu a patří teda Sunny a Snoopymu, kteří jsou tady spolu s námi. Pojďme si ještě říct, kam se tito papoušci také podívejí, protože kromě škol navštěvujete také domovy seniorů.
1: Ano, navštěvujeme je doopravdy hrozně rádi, protože ty domovy seniorů jsou... Ty domovy seniorů jsou takový hodně vděčný, protože doopravdy tam ty lidi mají, je vidět ta radost doopravdy z toho, že tam přijedete s těma zvířátkama a pokud si můžou potom snopy ho dát na rameno a vlastně můžou si ty miminka, který je Sunny, teda nevypadá tak a pohladit a můžou si je poňuchňat, tak oni prostě jsou z toho takový doopravdy nadšený. Je tam vidět ta upřímná radost.
0: Na jaké vzpomínky právě, ať už od dětí nebo od seniorů, nejraději vzpomínáte? Co kde papoušci vyvedli zajímavého?
1: No, většinou se jedná spíš o slovíčka nějaký, z kterých moc spokojený nejsem, ale jako je to vlastně Rambo, který s náma jezdí, je to papoušek patagonský, tak ten jedný paní učitelce si začal z jejich vlasů stavět hnízdo, takže to bylo takový docela vtipný, jako já jsem myslel, že bude bavit děti a on si tam prostě ukotvil na hlavě a tím to skončilo, jako jo. Sice paní učitelku krásně učesal, tím to jí zdravíme. Ale jako to bylo takový, těch zážitků je spousta a nelze asi vypíchnout jenom jeden, nebo jo, je toho prostě hodně.
0: Kradou třeba svačiny?
1: To má v oblibě Rambo a Snoopy umí perfektně sundávat náušnice a řetízky.
0: Máte je krásně vycvičené. Kdyby někdo chtěl, abyste navštívili jeho zařízení právě s vašimi papoušky, co pro to musí udělat?
1: Tak stačí se podívat na naše webové stránky Papoušci do škol a tam vlastně se o nás dozví celkem dost. Jinak musím říct, že stránky se nám konečně podařilo po napadnutí zprovoznit včera po půlnoci, takže dneska už můžeme veselé prezentovat, že jsou funkční a doopravdy ty stránky vlastně jsou... přehledný a tam o nás lidi si přečtou přesně, jakým způsobem postupovat, když nás chtějí někam pozvat.
0: A naopak, co má dělat člověk, který má papouška a ví, že už tu péči třeba nezvládá, nebo se bojí, že nebude mít papouška komu předat? I takový člověk vás může oslovit?
1: I takový lidi nás oslovujou, máme tam většinou... Už vlastně dva papoušky máme po úmrtí starších lidí a tím pádem vlastně je problém znova ty papoušky socializovat, znova je naučit a je to doopravdy náročný, protože oni jsou zvyklí na nějaký režim, většinou jsou to žakové, což je velký problém, to jsou takový autisti a je to takový docela doopravdy náročný potom to papouška, jakoby, aby vás přijmul. O tom to je.
0: Pojďme si tedy na závěr toho rozhovoru ještě jednou říct, co by měl tady člověk zvážit, než si pořídí papouška, aby taková situace právě nenastala.
1: Měl by zvážit, jestli má někoho, kdo to převezme. Jestli je někdo v rodině, aspoň jeden člen, který k tomu papouškovi taky tíhne, aby ten papoušek nezůstal potom sám. Aby to prostě bylo tak, že ten papoušek doopravdy nebude strádat. Jo, měl by to být člověk, který vlastně do té rodiny nějak dochází pravidelně, třeba aspoň jednou, dvakrát týdně a ten papoušek ho zná, což je úplně super. Vlastně my to máme tak ošetřený, že po mně to převezme dcera, takže tím to bude vyřešený a papoušci jsou na ní zvyklí, takže na ní reagují všichni vlastně perfektně. Jo, a je tam jedna věc, na kterou bych chtěl všechny upozornit. Není pravidlo to, že si ho koupíte a vás konkrétně bude milovat. On si může zamilovat úplně toho člena domácnosti, který je tam nejmín. Rozhodně nesnažit se toho papouška nějakým způsobem zlomit na svoji stranu. Nedělá to dobrotu, protože ten papoušek potom doopravdy nějakým způsobem to nezvládne.
0: Já moc děkuju, že jste byl naším hostem. Děkuji i za tuhletu strašně důležitou osvětu. Děkuji samozřejmě Sunny, která vás už okousala a Snoopymu, který tady hrdě stojí za to, že jste za námi dorazili do studia Českého rozhlasu.
1: My děkujeme za pozvání.

Víte, že karlovarské vřídlo dosahuje teploty 73 stupně Celsia a díky tlaku oxidu uhličitého dokáže vytrysknout do výšky až 12 metrů? Jedná se tak o nejteplejší a nejmocnější minerální pramen u nás. Za jedinou minutu vydá průměrně 2000 litrů minerální vody. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, to byla Marika Gombitová 11 minut před 11. Nové kanceláře, šatny, sociální zařízení, ale i monitorovací místnost nebo prostory pro krizové řízení. V Chodově na Sokolovsku pokračuje rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí městská policie i dobrovolní hasiči. Stavební firmě se daří práce urychlit a tak se záchranáři do opravené budovy přestěhují dřív, než byl původní plán. Součástí akce je i nové vybavení. Samotná rekonstrukce už byla nutná, protože v budově bylo všechno zastaralé.
1: Musíme to vypodložit ještě tam.
2: Ty trezory chcete dostat pryč tady odsud.
1: Musíme zvednout na ten podstavec. Tam je zaklíde podstavec, když se podíváte. A na ty podstavce to musíme zvednout. My musíme dělat postupně. My nemůžeme hodit do výšku.
2: Romane, vy jste tady ze stavební firmy, máte na starosti stavební práce. Co budete teď dělat?
1: Teď jsme dokončili jakoby vnitřní prostory. De facto čeká se na nějaké ještě dodávky určitých řemesel. Takže nějaký dodělávky potom a teď venku se hlavně věnujeme terénním úpravám, chodníkům prostě a fasádě, co jsme teď dodělali.
3: Ale k těm trezorům ještě přibydou další, menší, protože jsou to požadavky té městské policie, co všechno musí v těch trezorech mít.
2: S Jiřím Kyšem, velitelem dobrovolných hasičů v Chodově, procházíme zatím ještě rekonstruovanými prostory. Budeme se podívat dál?
3: Tady byla šatna vždycky, nicméně rekonstrukcí tohle objektu jsme získali další místo. Prodloužili jsme tu šatnu zhruba 4 metry a vzhledem k tomu, že máme 30 členů jednotky, tak jsem potřeboval i místo pro šatní skříně pro ten počet členů jednotek.

0: Dělili městskou policii, má své schodiště od těch hasičů kvůli tomu jejich provozu.
1: Tady je prostor, kde bude sauna tady.
0: Vzhledem k tomu, že hasiči i policisté jsou to záležitosti u ohně a podobně, sauna je jediné místo, kde se hasič pořádně očistí.
1: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní. Rekonstrukce objektu pro městskou policii a hasiče, jak je daleko?
2: Je vlastně v plném proudu a blížíme se k závěru. Původně jsme počítali, že až za rok by se hasiči mohli spolu s našimi strážníky vrátit. To, jak jdou práce rychle dopředu, ukazuje, že to bude minimálně o půl roku kratší.
1: Za opravu budovy pro strážníky i dobrovolné hasiče zaplatí město 35 milionů korun. Část peněz je evropská dotace. Do objektu se záchranáři i policisté přestěhují příští rok v létě. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Koalice v Sokolově se dohodla na starostovi. Stížnost na výsledek komunálních voleb podal ke krajskému soudu v Plzni lídr jedné z kandidátek v Toužimi. A dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Budoucí trojkoalice v Sokolově se dohodla na tom, že starostou bude Jan Picka, lídr uskupení Společně pro Sokolov. Jak sám Picka uvedl, koalice Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město a Společně pro Sokolov a VOK bude dál navrhovat prvního místostarostou Miroslava Balatku a druhým Ladislava Sedláčka. Koaliční dohodu se všemi náležitostmi a rozdělením gescí podle Picky podepíšou 17. října. Ustavující zastupitelstvo je v plánu nejspíš začátkem listopadu. Krajský soud v Plzni zatím eviduje v souvislosti s komunálními volbami 8 stížností. Týkají se několika míst v plzeňském kraji. Z Karlovarského kraje přišla stížnost na výsledky voleb v Toužimi. Podal ji Roman Straka, lídr kandidátky Srdcem pro Toužim, která se do zastupitelstva města nedostala. Chce proto hlasy přepočítat.
2: Scházelo mi 0,18%. A to je ten důvod, proč říkám, tak to zkusím. Těch 0,18% jsou zhruba dva hlasovací lístky. Druhý z důvodů je to, že jsem ve dvou volebních okrscích prostě absolutně pohořel. Až ten třetí prostě byl nějaký jakoby zajímavý. Já si myslím, že tam musel dojít.
1: Komunální volby v Toužimi vyhrálo Hnutí pro město Toužim 2026. V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh potrvá v liberecké aréně až do soboty. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
3: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech na Matonyho nábřeží se srazila dvě osobní auta, silnice je uzavřená. A v ulici Teplárenská bourala další dvě osobní auta, obě nehody se došetřují. V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Kraslická.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Malíř a grafik Miloslav Čelakovský je plzeňský rodák, který si zamiloval po Šumaví. Žije a maluje v Sušici a i ve svých téměř 90 letech stále tvoří. Do jeho ateliéru se podíváme už za chvíli po písničkách Václava Neckáře a Miroslava Žbirky a přejeme pěkný poslech.
0: Dobré

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Malíř Miloslav Čelakovský, plzeňský rodák, žije a tvoří v Sušici. Na konci druhé světové války zažil v Plzni jako osmiletý chlapec bombardování a osvobození. Po sametové revoluci v Sušici spoluzakládal Občanské fórum. I když mu za půl roku bude 90, stále maluje a chodí do přírody. Ta je totiž jeho celoživotní inspirací. Svá díla vystavoval v Čechách i v zahraničí.
2: Nacházíme se v ateliéru malíře Miloslava Čelakovského v budově Sušické základní umělecké školy. Uprostřed je stůl plný barev, štětců a několik malířských palet a vedle toho je malířský stojan. Momentálně je prázdný. Malujete ještě?
3: Maluju, ale méně než jsem maloval, pojď v 90 už je to horší trochu.
2: Jaká jsou témata, kterýma se zabýváte?
3: Já jsem teďka v poslední době dělal kmeny stromů.
2: Jdeme se podívat na plátna, která tu jsou složená v rohu.
3: Tady je jeden z těch kmenů. To jsem měl na výstavě v Plzni, tohleto, a ten mám rád, ten obraz. Pač je střízlivý.
2: To jsou oleje?
3: Já dělám oleje výhradně, anebo kreslím. Tady je taky další kmen a rostlina nějaká.
2: Malujete v přírodě nebo spíš v ateliéru?
3: Kreslím v přírodě vždycky, ale maluju jenom doma. Já jsem ateliérová myš.
2: Vystudoval jste výtvarnou školu?
3: Já jsem vystudoval vlastně dvě. Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova. Tam jsem měl na kresbu Cyrila Boudu. Potom jsem vystudoval stejný obor na filozofické fakultě a měl jsem taky profesora Boudu a dokonce mi dělal oponenta. Moje diplomní práce byla malba. Česká krajina se to jmenovalo.
2: To byla vaše fascinace už od mládí.
3: Já jsem vždycky rád, řekněme, zemi. Asi takhle bych to řekl.
2: Miloslav Čelakovský se po vysoké škole věnoval pedagogické práci, ale také volné tvorbě. Na přelomu 80. let namaloval křížovou cestu pro farní kostel ve Zbečně na Křivoklácku.
3: Křížovou cestu jsem dělal na půl tajně, až to bylo ještě za komunistů. Pan farář byl můj dobrý přítel, byl to sympatický chlap, jezdil k nám. A nikomu nikdy neřekl, že tu křížovou cestu jsem dělal já.
2: Že byste ji neměl podepsanou?
3: Ne, já jsem nemohl. Představte si za doby bolševiků, kdyby se to někdo dozvěděl, tak by mě vyhodili ze školy a ze svazu výtvarníků taky. Já jsem ji podepsal po revoluci, visí to tam dodnes.
2: Vy jste milovník vážné hudby a speciálně Janáčka.
3: To je moje láska, určitě, zvláště zápisník zmizelýho, ten mám moc rád.
2: Hudba vás inspiruje ve vaší tvorbě?
3: Někdy.
2: Teď se díváme na obraz, inspirovaný právě Janáčkem.
3: Ano, je to glagolská mše.
2: To vypadá jako postavy, které vztahují ruce.
3: Já to řeknu. To je motiv. Bože pomiluj, Gospodi pomiluj. To je to vzepětí nahoru. Prosba. Víte, ono má všechno svoji barvu. A muzika taky.
2: Jaký je život s malířem Miloslavem Čelakovským, popisuje jeho žena Jaroslava Čelakovská.
4: Pěkný a taky někdy dramatický. Mládí často mizel z domu, měl moc kamarádů, jezdili spolu po venkově, ale vždycky přišel a vždycky byl milosrdný. My jsme oslavili 50. zlatou svatbu, diamantovou svatbu a jsme spolu 63 let.
2: Díla Miloslava Čelakovského jsou zastoupena ve sbírkách západočeských kulturních institucí a galerií, ale také v Praze, Německu a Švýcarsku. V rámci výstavy Bilance v Sušické galerii Circus v roce 2022 byl o malíři natočený dokumentární film Lomy ticha, vzpomínání Miloslava Čelakovského. Je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Za 10 minut bude 11:30 a do našeho vysílání už za chvíli opět přijede Západní expres. Dneska se v seriálu věnovaném železnici zmíníme o elektrizaci tratí a také o elektrických lokomotivách. V Západním expresu sedí Jan Čubr a už se těší, až také přistoupíte. Za 7 minut.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
1: Svět na kolejích se vyvíjel a pořád proměňuje až do dnešních dob. Na úplném počátku tahali vozy koně po dřevěných kolejnicích. Když se ve větší míře začínaly stavět tratě, vedly se spory o pozemky a mnohdy se odpůrci nových kolejí pouštěli do soubojů, ve kterých šlo dělníkům i o život. Když se stavitelé tratí potřebovali prokopat třeba terénními nerovnostmi, vzali si na pomoc trhavinu.
2: Obyčejní obyvatelé se ale báli, protože v odstřelech spatřovali ďáblovo zlo. Postupem času se ale z železnice stal tahoun rozvoje regionů a mnohde si uvědomili, že udělali chybu, když odmítli pustit železného oře do údolí, ve kterém se léta obešli bez kolejí.
3: Pak se řídí světla svítí mlhou černou tmou, někdo zvetnul návěs, šraň kama nejde hnout.
2: Po letech pak parní vlaky na kolejích začaly střídat dýzlové a elektrické lokomotivy. A tak se především kolem hlavních tratí objevily další sloupy a stavby související se zajištěním dodávky elektrického proudu. První elektrifikovanou železniční tratí na území Čech a zároveň ve střední Evropě byla trať Tábor-Bechyně. Projektoval ji rodák z Klatovska, František Křižík. A mimochodem, co se týká elektrických dopravních prostředků, jde za ním samozřejmě příchod tramvají do Plzně, ale už v roce 1898 předváděl v Praze i elektromobil. Ale zpátky k trati Tábor-Bechyně. Ta svůj provoz zahájila v roce 1903. Od té doby u nás tratí, nad kterými se klikatilo trakční vedení, přibývalo. A víte, proč není trolejový drát rovně, třeba přesně nad středem kolejí po celé trati? Je to kvůli tomu, aby se rovnoměrně opotřebovával sběrač proudu neboli pantograf na střeše lokomotivy. Pokud by trolejový drát vedl dokonale rovně, třel by se neustále o jedno jediné místo na sběrači, což by vedlo k jeho zničení nebo dokonce k přetržení samotného drátu. A pak je tu ještě jeden zádrhel. V různých lokalitách jsou v troleji různě vysoká napětí a někde se jedná o střídavý, jinde o stejnosměrný proud. Proto některé lokomotivy nemohou opustit určitou oblast. První elektrická lokomotiva byla u nás vyrobena v roce 1927 v plzeňské Škodovce. V 60. letech 19. století pak nastoupila masivní elektrifikace hlavních tratí a Škodovka se stala výhradním dodavatelem pro československé dráhy. A od kdy šlo přijet z Prahy do Plzně elektrickým vlakem? Elektrizace tratě se uskutečnila po etapách. Ze Smíchova do Berouna bylo hotovo v roce 1973. Úsek Beroun-Plzeň pak v letech 1983 až 1987. To už se ale v jiné části našeho regionu dávno elektrické lokomotivy proháněly. Třeba zkušební provoz na trati Plzeň-Cheb byl zahájen v červnu roku 1968.
4: Železničáři Jihozápadní dráhy zahájili dnes v poledne zkušební provoz elektrické trakce na celém 107 km dlouhém hlavním tahu z Plzně do Chebu. Z elektrických 10 lokomotiv na střídavý proud tu zatím bude jezdit 6. V dalších měsících však má plzeňská Škodovka dodat dalších 40 strojů. Souběžně se dokončuje elektrifikace tratě z Chebu do Sokolova, na níž se má s jízdou elektrických lokomotiv začít koncem července. Ke dni 50. výročí vzniku samostatnosti našeho státu má být střídavou trakcí elektrifikován celý souvislý tah ze Sokolova až do Českých Budějovic.
2: Plzeňská Škodovka nedodávala lokomotivy jen na československé tratě. Své odběratele měla tehdy i v Severní Koreji a především v Sovětském svaze.
5: Kováci plzeňské Škodovky odeslali do Sovětského svazu k ověřovacím zkouškám dosud nejvýkonnější elektrickou lokomotivu. Má na trati z Moskvy do Leningradu vozit expresní vlaky rychlostí 200 km v hodině a tento úsek tak překonal.
2: Tolik archivní zpráva z listopadu 1975. Ze Škodovky se na svou cestu vydalo spoustu lokomotiv i jiných železničních vozidel. Se Západním expresem si je
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Radio vašeho kraje a Věra Špinarová, 5 minut po 11. V Plzni na Doubravce probíhá akce k Mezinárodnímu světovému dni záchrany života. Záchranáři zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje tam učí žáky základních škol praktickou resuscitaci i správný postup při volání na tísňovou linku 155. Podrobnosti má Jiří Trnka, uslyšíte je už po písničce.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Až 80% případů náhlé zástavy oběhu nastává mimo nemocnice. Nejčastěji doma nebo v zaměstnání. Rychlá, laická první pomoc před příjezdem záchranářů výrazně zvyšuje šanci na přežití. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se v rámci zítřejšího Světového dne záchrany života zaměřila na praktický nácvik u dětí v plzeňských základních školách. Detaily přímo z Plzně Doubravky má regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Je to rušno a to už od brzkých ranních hodin záchranáři zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje sem postupně zvou třídy z plzeňských základních škol, aby si žáci vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž přímo na trenažerech. Cílem akce je odbourat strach z poskytování první pomoci a naučit děti reagovat v krizových situacích ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. Žáci si zkouší celý postup oslovení postižení přes kontrolu dýchání až po samostatné stlačování hrudníků a před malou chvílí, tak jsme tady právě telefonovali na zdravotnickou záchrannou službu.
1: Jiří, jaké konkrétní zásady správné resuscitace záchranáři dětem a i veřejnosti připomínají?
2: Prvním krokem je vždy kontrola vědomí a dýchání, zkontrolování pohybu hrudníku. Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, tak je nutné i hned volat tísňovou linku 155 a začít se stlačováním hrudníku. Ruce se pokládají doprostřed hrudníku koše, stlačuje se do hloubky 5 až 6 cm s frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu. Pro utržení správného tempa pomáhá zpívat si rytmu známé písničky od Bee Gees Staying Alive. A já už tady mám u sebe Ivanu Krsovou, tady z výcvikového záchranného centra zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, a zeptám se, co dělají záchranáři proto, aby se lidé a děti neobávali v takových situacích zasáhnout.
3: Důležité je to, že my se vlastně dnešní kampaní připojujeme k celosvětovému dni záchrany života. A my se vlastně snažíme dětem ozřejmit jednotlivé kroky základní neodkladné resuscitace. Důležité je to, aby každý člověk, nejenom děti, pamatoval na své vlastní bezpečí v takové situaci. Následuje to, abychom dokázali rozpoznat to, že je pacient v bezvědomí a nedýchá. To uděláme tak, že k němu přijdeme, zatřeseme rameny a oslovíme ho. Halo, jste v pořádku? Pokud takový pacient nereaguje na oslovení, nedýchá, tak si potřebujeme zavolat někoho na pomoc, nějakou dospělou osobu, aby nám s tím pomohla. Následně aktivujeme tísňovou linku. Jak to uděláme? Můžeme to udělat několika způsobama. My doporučujeme aktivovat tísňovou linku číslem 155, popřípadě 112, anebo aktivovat přes aplikaci Záchranka, kde už jsou potom následně zkušení operátoři, kteří vám jednotlivé kroky připomenou.
2: To byla Ivana Krsová tady odsud z výcvikového centra. Ještě připomenu, že v případě, že někde cedulka AED, tak je to automatický externí defibrilátor a ten, když nalepíte, tak vás následně celou záchranou života provede, včetně toho, kdy je nutno dát výboj, anebo také uvádí tempo, kterým byste měli nepřímou masáž srdce provádět.
1: Já snad ještě dodám, že záchranáři zdůrazňují, že největší chybou je neudělat nic. V dopoledním vysílání Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Ivo, to si řekla strašně pěkně, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Víte, že k nejpozoruhodnějším dílům rané gotiky ve střední Evropě patří dvojitá patrová kaple svatého Erharda a Uršuly na Chebském hradě? Z horní kaple vede točité schodiště do místnosti, která sloužila jako alchymistická dílna. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Kakne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenu.

0: vyhazujte ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
1: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
2: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné. A co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
1: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
0: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
1: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
3: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hasiči a strážníci v Chodově na Sokolovsku se zřejmě už příští rok v létě vrátí zpět do opraveného objektu. V Ostrově u Karlových Varů dnes zahájí dostavbu základní umělecké školy. V Česku přibývá neziskových organizací i zaměstnanců, kteří v nich pracují. A čekejte polojasno, přechodně až oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. V Chodově na Sokolovsku pokračuje oprava budovy městského záchranného systému. Sídlí v ní jak strážníci, tak i dobrovolní hasiči. Stavební firmě se ale podařilo práce urychlit. Skončit by tak mohli o půl roku dřív, než byl původní plán. Rozsáhlá oprava objektu už byla nutná. Kromě obvodových zdí je úplně nové vše, říká velitel dobrovolných hasičů Jiří Kiš.
2: Byl problém s elektrikou, byl problém s teplem, byly problémy se stavebníma věcma, s vodou a podobně. Prostě ten barák byl zhruba z 50. let stavěný v akci Z. Když se odkryly všechny ty části, tak de facto celý barák zevnitř se musel vykutat, všechny příčky zbourat a všechno znovu postavit. Vlastně tady byly pouze nosné stěny a obvodové stěny.
1: Za opravu budovy zaplatí město 35 milionů korun. S financováním pomohla evropská dotace. Strážníci i hasiči dočasně sídlí v bývalém penzionu Harmonie. Odtud by se mohli stěhovat zpět do své budovy příští rok v létě. Dostavbu základní umělecké školy dnes zahajují v Ostrově u Karlových Varů. Projekt za téměř 80 milionů korun předpokládá výstavbu nového tanečního sálu, nových zkušeben a výstavních prostor. Moderní objekt propojí stávající školní budovy. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana zvoleného za hnutí místní potrvají stavební práce 2 roky. A vybraná firma by měla s úvodními úpravami terénu začít ještě letos.
3: Předpokládám, že nějaký zemní práce, že by asi v letošním roce proběhnout měly, ale je to spíš na nich. My jim úplně harmonogram nenastavujeme, aby jsme v těch 3 letech, jako beru i letošní rok, tak aby jsme ty finance měli rozložený. Na letošní rok tam máme pořád připraveno ještě 25 milionů korun.
1: Dostavbu základní umělecké školy plánují představitelé Ostrova přes 10 let. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Sport. Portugalský mistr Benfica Lisabon stojí v cestě do základní skupiny Evropské ligy hráčkám házené Kynžvart SK Cheb. Dvojzápas 3. předkola rozehrají Západočešky 7. listopadu na palubovce soupeře. Odveta se bude hrát o týden později v Chebu. Podle kynžvartské gólmanky Adély Srpové je soupeř favoritem na postup.
4: Myslím si, že jelikož to hrajeme poprvé, tak to bude hlavně nazbírat zkušenosti s tou vyšší ligou a zároveň ale předvíst to, co v nás je, ukázat naši házenou a prezentovat se co nejlépe na evropské scéně. A kdyby se to povedlo náhodou postoupit, tak si myslím, že by to byla taková třešnička na dortu.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku jsou v obou směrech z důvodu prací na silnici zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Přesně ve 12 hodin a 5 minut po zprávách s Hankou Zubkovou začínají písničky pro vás a na vaše přání se Zlatou Kinskou. Těším se na vás. Volejte, pište, přejte si. Připomínám, telefon hned na úvod hodiny, to je důležité. 221 55 37 37, e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. Tak volejte nebo pište, to už je samozřejmě na vás. Připomínám, že svátek dnes má Tereza. My máme také kolegyni, skvělou moderátorku Terezu Švecovou, tak tímto přeji všechny lepší za nás všechny. No a samozřejmě vám všem oslavencům, posluchačům rádia vašeho našeho kraje přeji krásný den.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Občas se na tebe zapomenu, zpívala v poslední části svého textu v písničce skupina Mirai. Ovšem, vy na své blízké nezapomínáte, voláte do studia a přejete si a necháváte jim zahrát hezké písničky. A přesně to dnes udělala také Hanka ze Šabiny, která už čeká na telefonu. Hezký den, Hani.
2: Hezký den, přeju vám a všem posluchačům. A já bych se dneska chtěla popřát mojí mamince Terezce Plaché k jejímu dnešnímu svátku. A to jí přeje dcera Hana, synové Zdenek, Jirka, 6 vnoučat a 12 pravnoučat.
1: To je krásné.
2: A hlavně jí, přejeme všichni hodně zdraví.
1: Jste velká rodina, to je moc dobře. Maminku Terezku pozdravujte od nás, také Český rozhlas Karlovy Vary přeje vše nejlepší. Užijte si dnešní společný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Děkujeme moc, naslyšenou.

0: To byla písnička k svátku pro paní Teresku do Šalamouna. Další bude také k svátku, Tereze. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku od Pokáče Mám doma kočku pro Terezu Jandovou do Příbramy. Moc vám děkuji, s pozdravem. Také přeji krásný den a vše nejlepší k svátku.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

Tak to byly proměny a skupina Čechomor na Českém rozhlase Karlovy Vary a já jdu vyřídit další přání. Dobrý den v Českém rozhlase. Prosím o zahrání této písničky To jsem celý já, kterou naspíval Josef Laufer a bude především pro mou maminku Danu a Anču do Ostrova, ale i pro všechny, co teď poslouchají, pro lepší náladu a hezký den. Jmenovitě tedy Daně a Anče a vám děkuji. Přeji hezký den, váš věrný posluchač Míra ze Sokolova. Míro, já vám taky. Tak tady je písnička s názvem To jsem celý já, naspívalý teda skvělý zpěvák Josef Laufer a já vám přeji, ať ten den máte opravdu hezký.

0: Josef Laufer na vlnách Českého rozhlasu, Karlovy Vary na vaše přání a teď už Jarka ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den, dneska ještě hezký slunný den. A protože dneska mají svátek Terezy, Teresky, Terky a je to poměrně i frekventovaný jméno, tak ji musíme prostě zahrát a zahrajeme jim písničku od Valdemara Matušky Tereza.
0: Přesně tak. Máte stejné myšlenky, jsem moc ráda, že voláte, že jste vybrala tuto písničku. A jak jste říkala, kdo má písničku se svým vlastním jménem, vidíte?
1: Ano, jo, málo tak, kdo.
0: Málo kdo. Tak Tereza, Valda Matuška, díky moc, vám přeji krásný den a opět se s vámi budu těšit na slyšenou.
1: Na slyšenou.

Víte, že císařské lázně v Karlových Varech byly při svém otevření v roce 1895 nejmodernějším lázeňským domem na světě? Využívali unikátní hydraulický výtah na rašelinové koupele. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: On Silent Wings, tak to byla rocková balada, kterou naspívala americká zpěvačka Tina Turner s hostujícím hlasem zpěvákem Stingem. A já už vím, co budeme hrát teď, ale prozradí vám to a řekne sám náš posluchač Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, samozřejmě, že to prozradím, ale nejdřív popřeju všem Tereskám k svátku, hlavně vaší kolegyně Teresce Švecový, ať se jí hrozně líbí na mateřské, a písničku dneska posílám Pepovi z Horního Slavkova, který si užívá krásné chvíle v lázních v Karlových Varech, a nechávám mu zahrát písničku od Jarka Novici, a je to i pro jeho sestry, kterým vždycky nechává hrát, do cukrárny a do cukrárny též pro kukačky. A pro Pepu a ještě pro Jaromíra a pro Aničku. Takže samozřejmě i pro vás. Jarek Nohavica, nádherná písnička.
0: Standovi, máte paměť jak slon. Já vám musím najít nějakou takovou písničku ve znamení tohoto zvířete. Doufám, že nějaká existuje. Nicméně, teď plním vaše přání. Úžasná věc, mám je moc ráda. Jaromír Nohavice na vaše přání. Mám ji zvu Nartu a zdravíme Pepu a přejeme úžasný lázeňský pobyt. Krásný den.
1: Ano, příští den už naskočí do písniček. Díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvonartu.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a

0: upřímně stát.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat,

0: To byla skupina Činasky a báseň. Teď ale bude následovat píseň a bude pěkná, slovenská. A kdo ji vybírá, no jak jinak než zo Slovenska, naše posluchačka Schodová. Hezký den, Aničko, zdravím vás.
1: Já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače, zdravím Standu a hlásím návrat právě ze Slovenska. Pozdravuju všechny.
0: Ako bolo?
1: Dobre bolo. I počasie sa podarilo, takže perfekt.
0: Tak to je super. Tak jo.
1: A prosím, teraz neviem, či mám hovoriť po slovensky, lebo po česky. Prosila bych písničku od Tatier k Dunaju, od skupiny Elan. Tak pro radost.
0: Je připravená. Jsme rádi, že jste zpátky, že jste v pořádku. A přeji vám krásný podzim, i když tam, jak jste říkala, bylo hezčí počasí, ale vypadá to teď, že pár dní bude slunečno i u nás v Karlovarském kraji. Tak se mějte hezky.
1: Přesně tak. Děkuju. Taky. Naschledanou.
0: Hezký den.

Od Tatier k Dunaju slovenský hit skupiny Elán naší československé posluchačky Schodova, paní Aničky. Ještě jednou jí moc zdravím a přeji šťastný návrat, tedy ať si užije krásný podzim i u nás tady v Karlovarském kraji. A abychom to hezky prostřídali, dám prostor teď zase pro písemné vzkazy. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku Bílá orchidej pro tu nejlepší kadeřnici Lucku, která tuhle písničku přímo miluje. Takže paní Lucko, doufám, že posloucháte, to je pro vás, ať máte hezký den. Zdraví vás vaše spokojená zákaznice Lucka. Tak tady je Bílá orchidej a Šárka Resková. Krásný den oběma.

0: Další hudební přání je splněné. Než splním úplně to poslední dnešních písniček pro vás, tak vás upozorním na to, že za mnou chvíli za 5,5 minuty přijdou na řadu další zprávy s dnes odpoledne s Hankou Zubkovou. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6, tak řidiči a samozřejmě všichni, co tudy jezdíte, tak dobře poslouchejte. A po 13. hodině poslouchejte dál naše vysílání. Čeká vás pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude Kamil Čontofalský, bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant. Alexandra Minářová moderuje další hodinu, já po 14. hodině a teď dávám slovo ještě naší posluchačce paní Alence, která čeká na telefonu. Zdravím do Chodova, hezký den.
1: Dobrý den, Zlatusko, já vás velice moc zdravím a písničku dávám zahrát vám a vaší kolegyně Terese. A dávám zahrát písničku, kterou jste vybrala a přeju vám jen tak pro radost a moc vám s Irenkou děkujeme za úterní písničku. Byla krásná. Děkujeme a mějte se moc hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také. Jsme rádi, že vám děláme radost, od toho jsme tady a náš hudební pořad a naše rádio. Tak se mějte krásně, pozdravujte vaši kamarádku Irenku, opět se s vámi někdy budu těšit naslyšenou. Pro mě, pro Terezu, díky moc a Terezce samozřejmě přejeme vše nejlepší k svátku ještě jednou. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6, zbytek úseku se zdrží. Vrcháj v Aši na Chebsku bude mít menhirový kruh. Hasiči na začátku topné sezóny připomínají čištění komínů i opatrnost při manipulaci se žhavým popelem. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 16 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie výstavby mostu. Informoval o tom ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
5: Do konce listopadu odstraníme provizorní napojení, po kterém se doteďka jezdilo, a zbývá nám dostavit 9,1 km, kde řešíme aktuálně největší problém u mostu na začátku úseku, který věřím, že vyřešíme, a ta stavba bude jako celý do provozu v roce 2028. Předpokládáme, že zhruba do prázdnin.
4: Podle ŘSD se stavba taky prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy korun. Na Vrchuhaj v Aši na Chebsku začala stavební firma se stavbou další relaxační zóny. Jedná se o takzvaný menhirový kruh s kamennými lehátky. Za práce radnice zaplatí asi 1 milion korun. Celou částku ale pokryje dotace, pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
6: Zároveň tam samozřejmě bude infopanel, aby lidi věděli, co to je, proč to je, a měla by tam být i taková pobytová zóna s lavičkou kamennou, na které může člověk strávit nějaký čas a přijímat pozitivní energii.
4: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu anebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu téměř 7 milionů korun. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
7: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
4: Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí.
3: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 11 až 14 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na 2. stupni, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Počítejte se zdržením na silnici číslo 64 u Františkových lázní v části Horní Lomany nedaleko železničního přejezdu. Pro poruchu je tam odstavené vozidlo. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
2: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
9: Nosím čerstvý.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no,
0: ano.
1: Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit, případně sundomní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají, tak není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil, vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol, dál do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do tej výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl. Ale hovorím, trenéři to nemali radi a keď jsem si urobil nějakou kľúčku alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával: "Čaldy, kopni to nahoru." Prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem? Obránce,
1: keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až při běhu 2 roků celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak som rástol a vlastně ani nikto mi neveril, že vyrastiem, pretože nemal som pokom, rodičia neboli nejak extrémne vysoký, ale nakoniec som vyrástol, si myslím, že akurát na tú brankárskú výšku a ostal som bráne, no a nakoniec ani som netušil, urobil som celkom slušnú kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže fandím Slovákům samozřejmě.
0: No, já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako fandím samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že to je zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám
1: určite.
0: Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanoušků.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolí, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára a vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku u ťažkého supera, u majstra úradujúceho na Lokomotiv Moskva, to bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi a postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu a to byl první zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po zápasu...
0: Za který jste mohl?
1: No tak jako dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
1: Fakt regulérně jsem chtěl domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza. Takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, první rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazok, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sáska, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie strednej dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytať.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mládežnických tímov je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdě?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednostiami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 tisíc alebo z milióna, ktorý sa presadil... ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže... Brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom ty centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem, čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov. Keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme. Takže báť sa nesmie, odvaha je základ. No a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti. No. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov v poli? Jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřeteš mi nič.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Za opravu bývalé ubytovny v Moravské ulici zaplatí až na Chebsku přes 40 milionů korun. V Ostrově u Karlových Varů končí letošní úpravy kaple v zámeckém areálu. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. A zítra bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Aši pokračuje rekonstrukce bývalé ubytovny v Moravské ulici. V objektu vznikne 16 kanceláří a 4 byty v podkroví. Po dokončení stavby se do nových kancelářských prostor z úřadu v Kamenné ulici přestěhuje celý odbor sociálních věcí. Byty v podkroví mají být určené především pro zájemce ze zvýhodněných profesí, jako jsou učitelé, lékaři nebo policisté. Za opravu zaplatí město přes 40 milionů korun, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Tento objekt je trošičku problematický, protože je to velký objekt, který má zdobnou štukovou fasádu a my nemůžeme celou tuto fasádu zaizolovat, respektive mohli bychom, ale přišli bychom vlastně o tu výzdobu. Proto ten přízemek první patro, kancelářské prostory a nahoře podkroví, které můžeme zevnitř zateplit úplně krásně, tak vlastně byty pro potřebu města.
0: Rekonstrukce by měla skončit příští rok v září. Město Ostrov dokončuje další etapu obnovy einsiedelnské kaple v zámeckém areálu. Většinu odborných prací zástupci radnice svěřili restaurátorovi Jiřímu Pavlíkovi, který na rekonstrukci historické památky s přestávkami pracuje od poloviny 90. let minulého století.
3: No, to se dělalo kompletně obnova fasády, to znamená, že celá fasáda se vyčistila, kamenné prvky se ošetřily, napustily se zpevňovačema. Ta fasáda je dělaná, že má podkladní odstín základní, světlejší a pak je na to taková lazura, která vlastně vytváří ten barevný efekt.
0: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:45 odstřelili 8 kotvících lan. Obě 355 metrů vysoké věže se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
4: Co se týče zájmu veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
0: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obvinění z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, vinu ale odmítá. V Česku i na Slovensku se obě skleničky našly. V Rakousku úřady zajistili jen jednu. Sklenička obsahovala 15 mikrogramů jedu. Podle jednoho ze znaleckých posudků by takové množství při případné konzumaci sice nebylo životu nebezpečné, ale způsobilo by zdravotní potíže.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno, ráno četné mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností, k večeru přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia, místy přízemní mrazíky a na horách 7 až 4 stupně. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 12 stupňů Celsia. Na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé. Přes den mírně nepříznivé, místy až dobré. A biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v ulici Ašská je z důvodu stavebních prací uzavřený odbočovací pruh u křižovatky ulic u Hilárie a Vodní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak jste slyšeli další porci aktuálních zpráv, dnes tedy s Hanou Zubkovou a informacemi ze zpravodajství. To tímto ale nekončí. Regionálním tématům se budeme věnovat i v dnešním dobrém odpoledni, které právě teď začíná. Má datum 15. října, svátek dnes má Tereza a já přeji za nás všechny ještě jednou vám všem hezký den a Terezám vše nejlepší. Barokní kaple v Ostrově u Karlových Varů letos opět ošetřili restaurátoři, obnovili i omítky a v zázemí církevního objektu uložili poselství budoucím generacím. Podrobnosti k tomu přineseme po půl třetí. No a jak už jsem včera slíbila, dnes se budeme věnovat umělé inteligenci, která umí pomáhat, ale pozor i škodit. Když se s ní radíme třeba o zdraví, tak nám může tvrdit úplné nesmysly a také dávat úplně nesmyslné diagnózy. Jak nenaletět, si povíme za pár minut, teď si dáme písničky. No a v této hodině přijde také čas na nakupování a prodávání, tak zůstaňte s námi. Hezký den.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám dnes dokáže poradit s mastičkou na bradavice nebo vysvětlit složité lékařské pojmy, ale její rady v oblasti zdraví mají své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené a podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré hlavně myslet na to, že umělá inteligence není zkrátka náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: AI, jak jste mohli slyšet, je v něčem výborný nástroj, ale je to nástroj, který má své limity, tak s tím počítejte. Zítra se v naší rubrice povíme o tom, jak mohou dezinformace narušit naše vztahy s naším okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Tak to byla písnička s názvem Nejkrásnější déšť, kterou vám teď zpíval na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary Petr Rezek. A jak už jste mohli slyšet v našem vysílání, dnes bude polojasno až oblačno, tak déšť nás, milí posluchači, nečeká. Tak můžete klidně dnes někam vyrazit na procházku nebo na nějakou akci v přírodě. Pojďme se podívat, co se dnes kde děje v našem kraji.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak jedna taková zajímavá venkovní komentovaná prohlídka je připravená pro vás v Mariánkách. Zavede zájemce k nejznámějším mariánsko-lázeňským pramenům, ke kterým patří i Balbínův, Ambrožův a Karolíněn pramen. Sraz je v 15.30 u infocentra v domě Chopin na hlavní ulici. V Ostrově pokračuje stále dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed dnes také například od 17 hodin talk show v té klubu na téma, jak vzniká filmová hudba. Ve stejném čase vám zaspívá na Mírovém náměstí Matěj Plšek. Ve Františko-Lázeňském městském muzeu dnes začíná v 17 hodin odpoledne. Zima podle babičky Boženy Němcové. Výstava připomíná konec roku za času našich babiček, jejich tradic a zvyků. Představí se také různá vydání knih Boženy Němcové. V městské knihovně v Karlovarské ulici IP Pavlova začíná od 17 hodin velmi zajímavá přednáška na téma celní správa. Karel Sedláček přiblíží historii celní správy a i to, jak se celní správa měnila v průběhu času. Galerie Duhová paleta v Karlových Varech vás zve od 17 hodin na vernisáž výstavy malířky Vandy Tomáškové z Hroznětína. Autorka je držitelkou ceny Českého rozhlasu Karlovy Vary v krajské soutěži Věk pro nás není překážkou. No a Karlovarská galerie umění pro vás dnes připravila na 18. hodinu vernisáž výstavy Benedikta Tolara nazvanou Proměna. Autor přetváří části automobilových karosérií, vybavení domácností a další nalezené předměty v díla na pomezí sochy, reliefu a obrazu. Diváky v Chebském kulturním centru Svoboda dnes pobaví od 19 hodin stand-up komik Tigran Hovakimian, který se vydal na turné po Česku s programem s názvem Tigran je ve městě. Láska, sex a žárlivost, tak se jmenuje komedie, kterou v Lokeckém kulturním domě Dvorana uvede v 19 hodin Pražské Ladivadlo. A co vám teď představí Český rozhlas Karlovy Vary? Další porci písniček, které nestárnou, je to skupina Kabát, skupina Aha, Michal David, Helena Vondráčková, Alfavel nebo Lucka Bílá. Já už pouštím Malou dámu, no a za malou chvíli se vydáme do Ostrova. Tak příjemný den a hezký poslech, šťastnou cestu, pokud jste někde na cestách.

Víte, že na Sokolovsku zaniklo kvůli těžbě celé město? Čistá byla postupně vysídlena a později zcela zanikla. Dnes její osud připomínají archeologické nálezy a pozůstatky v krajině. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Ostrově u Karlových Varů letos na podzim dokončili další etapu obnovy kaple svaté Panny Marie Einsiedelnské z 18. století. Restaurátorské práce navazovaly na loňskou opravu schodiště. Kromě ozdobných prvků a plastik obnovili hlavně také venkovní omítky.
1: Letos se dělala kompletní obnova fasády, to znamená, že celá fasáda se vyčistila nízkotlakovou párou, kamenné prvky se ošetřily, napustily se zpevňovačema. A pak vlastně na to přišel ochranný nátěr.
2: Restaurátor Jiří Pavlík popisuje práce, které v letošním roce zajišťoval na úpravách venkovních omítek Einsiedelnské kaple v Ostrovském zámeckém parku.
1: Ta fasáda je dělaná, že má podkladní odstín základní, světlejší, a pak je na to taková lazura, která vlastně vytváří ten barevný efekt. Odpovídá tomu, co jsme udělali v roce 99, kdy jsme tady s magistrem Zemanem vlastně hledali to rozbarvení, takže teď jsme znova to nějakým způsobem obnovili a použili tu barevnost z toho roku 99.
3: V 90. letech ta kaple měla na mále, ta byla skutečně už minutu před tu 12.
2: Potvrzuje historik Lubomír Zeman, který na obnově barokní kaple spolupracoval i před 25 roky. Tehdy město celý areál postupně obnovilo a zároveň likvidovalo následky činnosti armády, která si například z kaple udělala muniční sklad. A určité stavební úpravy si památka samozřejmě vyžádala i letos.
3: Dá se říct, že to dnešní restaurování nebylo záchranné, ale bylo v podstatě jenom udržovací. Udržovat stavby by se mělo průběžně, takže tady došlo k té průběžné opravě tak, aby vlastně ta kaple znova zářila ve svém plném lesku.
2: Einsiedelnská kaple patří mezi nejcennější ostrovské památky. Při posledních opravách navíc restaurátoři za částí výzdoby našli prázdný prostor, který teď zástupci města využili. Uložili do něj kovovou schránku s poselstvím budoucím generacím. Podobné časové kapsle jsou ale v Ostrově i na jiných místech.
4: Jedna už je nahoře na věži kláštera, druhá je ve věžičce svatého Jakuba na našem hřbitově a ta třetí teď za aliančním znakem na Einsiedelnské kapli.
2: Vysvětluje mluvčí města Lucie Kobešová, podle které jsou ve schránce ukázky denního tisku, historické fotografie anebo současné papírové peníze a mince. Pamětní schránka by měla v úkrytu přečkat několik generací.
1: Je v suchu, takže ta může být 100 let. Je tam sucho, neprší tam, takže to v pohodě vydrží.
2: Dodává restaurátor Jiří Pavlík. Kaple, na které pracoval, je podle historiků nejstarší kaplí takzvaného einsiedelnského typu na starém kontinentě. Z Ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Hodiny ve studiu ukazují, že je 3:15 a 4 minuty přesně a právě teď v tomto čase s námi můžete jako vždy od pondělí do pátku nakupovat a prodávat, tak připomenu telefon, můžete začít volat 221 55 37 37 nebo můžete posílat inzeráty i na e-mail studio.vary@rozhlas.cz, to už dnes nestihnete, ale můžete si inzerát připravit třeba i na zítřek a já ho za vás moc ráda ve vysílání vyřídím. Teď tedy živě s vámi, pokud někdo máte připravený inzerát, tak volejte hned teď do studia 221 55 37 37. No a já připomenu naše podmínky a pravidla. V rámci jedné inzerce maximálně 3 věci ve vysílání nabízíte najednou. Co se týče nabídek a poptávek, tak nic z toho by nemělo souviset s vašimi obchodními aktivitami, no a mělo by vám být více jak 18 let. A je v podstatě na vás, co budete chtít nabízet. Můžou to být dokonce i nějaké činnosti, třeba pomoc na zahrádce s něčím nebo úklid doma. Někomu můžete třeba i nosit nákupy za nějaké peníze, tak si můžete takhle i třeba přivydělávat k vašemu rodinnému rozpočtu. 221 55 37 37 a také mě nabízí se teď myšlenka, že v této hodině zazněla taková starší písnička Michala Davida, jmenovala se Cčka, Cčka, že sbírá Cčka. Tak nevím, co sbíráte vy, jestli třeba i Cčka, já už žádný teda doma nemám. Ale nicméně, cokoliv sbíráte, tak může sbírat někdo i jiný a můžete si to navzájem vyměňovat a doplňovat se. Tak to pro inspiraci třeba i tak. Tak 221 55 37 37 e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz a veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, tak mrkněte. Pokud se budete chtít na něco zeptat, klidně volejte do studia, když zrovna nemám vstup do vysílání, tak vás třeba i můžu mimo éter zvednout. Tak ještě jednou kontakt 221 55 37 37, to je telefon, který budete potřebovat v příští hodině, protože budeme jako vždy soutěžit. Dnes pro vás připravil soutěž náš editor vysílání Lukáš Staněk, já už se osobně moc těším, obrázek k soutěži už jsem viděla, prozradím více za hodinu. No a zprávy vám za 9 minut přinese Hanka Zubková. No a po té 15. hodině budeme mít velmi zajímavého hosta, tak zůstaňte s námi, tématem bude motocyklový triál. Tak fanoušci tohoto sportu, zůstaňte s námi. Hezký den všem.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Novým starostou Sokolova bude Jan Picka z volby pro kraj. Dohodli se zástupci budoucí trojkoalice. Díky pobídkovému programu se Tachovu podařilo získat dalšího obvodního lékaře. A zítra bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov povede koalice Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město a Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Vítězné ANO zamíří do opozice. Starostou bude Jan Picka z uskupení Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Prvním místostarostou by se měl stát Miroslav Balatka z Hnutí Sokolov na plný úvazek a druhým místostarostou Ladislav Sedláček z Hnutí pro město. Podle Jana Picky se všechna tři uskupení shodla na programových prioritách.
4: Těch průsečíků je několik, školství je opravdu jedna z našich priorit. Chceme se zaměřit, co se týče parkování ve městě Sokolov, to je také velká bolístka. No a jedno z takových velkých témat je hala pro míčové sporty. Tam jsme se domluvili, že půjdeme touto cestou, to znamená, že Sokolov se může těšit na novou městskou halu pro míčové sporty.
3: Koaliční smlouvu chtějí zástupci tří uskupení podepsat v sobotu 17. října. Dohromady má mít koalice 17 hlasů v 27členném zastupitelstvu. Rada města by měla být nově 9členná. Tachov získal díky svému pobídkovému programu praktického lékaře pro dospělé. Působí na tachovské poliklinice a od minulého týdne registruje nové pacienty. Podle ředitele polikliniky Petra Tuháčka přišel nový lékař do města poté, kdy jedna lékařka zemřela a další odešla na mateřskou dovolenou. Popsal také, co všechno město v rámci pobídkového programu lékaři nabídlo.
5: Město Tachov mu nabídlo byt k dispozici služební. Městská poliklinika jako součást toho městského systému mu nabídla zařízenou ordinaci, teď mám na mysli zařízenou ve smyslu stavebním, a město poskytlo nenávratnou dotaci ve výši 500 tisíc korun.
3: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle Ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
6: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
3: V základní sazbě má nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně-právní výbor sněmovny. Ostravský reper Enrico Pešta, dříve vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Olomoucký vrchní soud mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Mecovi potvrdil soud 5letý trest. Reperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmíněný trest.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté na kolečkových bruslích postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Paraguaji udržel 100% bilanci. Češi v osmifinále přehráli Puerto Rico 11-0 a vyhráli i 5. zápas na turnaji. Ve čtvrtfinále čeká obhájce stříbra Namíbie. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno, ráno četné mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 12 stupňů Celsia. Na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, přes den mírně nepříznivé, místy až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na místní silnici 3. třídy v Chodově na Karlovarsku v městské části Stará Chodovská je z důvodu stavebních prací uzavřený most.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pět minut po 15. hodině po zprávách s Hanou Zubkovou pokračuje čtvrteční dobré odpoledne s datem 15. října se Zlatou Kinskou a já vám i nadále přeji příjemný poslech. Překonávat na motocyklu kameny, prudké svahy a další velmi náročné překážky a přitom udělat co nejméně chyb. Tak to je motocyklový triál, ve kterém se řadí mezi českou špičku skvělý sportovec z Karlovarského kraje Petr Roštejnský. Aktuálně drží třetí místo v průběžném pořadí mistrovství republiky a čeká ho také velká výzva, a to reprezentovat Českou republiku na triálu národů ve Španělsku. A za malou chvíli bude naším dnešním odpoledním hostem, tak už se moc těším. Naším dalším tématem bude v této hodině o půl roku dřív opravená budova městského záchranného systému v Chodově na Sokolovsku, kde aktuálně sídlí dobrovolní hasiči a strážníci. Více uslyšíte v reportáži po půl čtvrté, v této hodině také budeme soutěžit a stihneme samozřejmě i humor těch nejmenších a hlavně písničky. Tak jdeme na ně. Příjemný den, hezké odpoledne, hezký poslech.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

Víte, že Božídarské rašeliniště patří k nejcennějším přírodním územím Krušných hor? Krajinou plnou vzácných rostlin a rašelinných jezírek vede naučná stezka po dřevěném chodníku. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Od malička ho provází sport, nejprve hokej a motocykly, dnes už naplno motocyklový trial. Pochází z Karlovarského kraje a dnes patří mezi nejlepší české jezdce v tomto technicky náročném sportu. Aktuálně je třetí v mistrovství České republiky a za sebou má také reprezentace na mezinárodní soutěži trial národů ve Španělsku. Jaká cesta vede k takovým úspěchům a jak se má, tak to nám řekne sám Petr Roštejnský. Hezké odpoledne, vítejte Petře.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se máte?
1: Mám se výborně.
0: Tak to je dobře slyšet. Petře, vy jste se už od 5 let věnoval hokeji i motocyklům. Jak se vůbec vlastně stalo, že jste začal s oběma těmito sporty najednou?
1: Tak vlastně tady ty sporty vlastně vedlo nás k tomu, že taťka vlastně závodil, věnoval se trialu vlastně už dlouhodobě a hokej vlastně byla taková věc, která nás asi zajímala, chtěli, vlastně rodiče to chtěli zkusit, jestli mi to půjde nebo ne. A takhle to nějak začalo všechno.
0: Vy jste hrál za HC Energie Karlovy Vary, působil jste také v Německu, ve Straubingu. Nebylo náročné skloubit dva tak odlišné sporty, tréninky, zápasy, závody?
1: Tak vlastně pro mě hokej byl v tu dobu na prvním místě, takže vlastně jsme se snažili vlastně tomu hokej dát všechno, ale pořád ta motorka vlastně ve volném čase byla vlastně to, co jsme vlastně dělali rádi a prostě byl to náš vlastně nějaký sport, který jsme vlastně milovali, takže takhle.
0: Co tedy nakonec rozhodlo o tom, že jste dal přednost motocyklovému trialu a hokej opustil? Co to bylo?
1: Tak vlastně pořád, jak jsem jezdil vlastně a střídal jsem to, tak ta motorka vlastně pro mě potom začala být vlastně prostě taková ta největší láska, co jsem měl k tomu. A vlastně jezdili jsme to s taťkou, takže takový to rodinný vlastně spojení s tím sportem bylo vlastně nejlepší vlastně.
0: Pro posluchače, kteří se s motocyklovým trialem ještě nesetkali anebo jen tak jako z dálky z vlaku, jak se říká, jak byste tento sport jednoduše představil a co všechno musí jezdec na motocyklu umět a zvládnout?
1: Tak vlastně tady ten sport bych vlastně představil jako prostě za mě výborný prostě sport vlastně jak pro děti, tak vlastně pro pokročilé. Je to vlastně, zaměřujeme se vlastně jakoby na nějakou vlastně rovnováhu nebo prostě na všechno tak nějak vlastně v tomhletom. Lidi se jakoby nemusí bát, začínají tam vlastně spoustu jakoby lidí, kteří vlastně na motorce ještě nejeli, takže vlastně je tam spoustu kategorií, vlastně začátečníci ty vlastně jakoby fakt jakoby jenom jedou a vlastně takhle jakoby zaměřil bych to vlastně na to, že vlastně rovnováha tak nějak, prostě soustředění a prostě zajezdí si každý.
0: Motocyklový sport, o kterém mluvíme, tak většina lidí si představí hlavně tu rychlost. V trialu hrál je roli také i přesnost a rovnováha. Podle vás a vašich už mohu říct letitých zkušeností, co je na tomto sportu nejtěžší?
1: Pro mě nejtěžší je vlastně udržet takovou tu jakoby klidnou hlavu, jakoby. Vlastně ty překážky a všechno, jakoby to je vlastně už potom jakoby o tréninku, ale pro mě nejtěžší vlastně udržet klidnou hlavu, soustředit se a to je pro mě to nejtěžší.
0: Motocyklový trial je také sport plný překážek. Co všechno se skrývá pod pojmem třeba, řekněme, náročná překážka? Co to je? Kameny, kořeny?
1: Vlastně pod pojmem jako každý závod vlastně v České republice je vlastně specifický, ale pro mě nejtěžší vlastně jsou ty kameny, dejme tomu.
0: A jaké všechny překážky máte?
1: Máme vlastně spoustu, jakoby jsou různé výjezdy s kořenema, právě jak říkáte, nebo různé kameny. Vlastně máme, závodíme vlastně v potocích, takže jakoby spoustu specifických závodníků jakoby a umí jakoby takhle nějak by se řekl.
0: Pamatujete si na nějakou bariéru nebo konkrétní překážku, na který jste se rozsekal?
1: Určitě, byl to výjezd právě v Bochově, kde jsem vlastně spadl z hora mezi kameny do potoka, nebylo to úplně příjemný.
0: Vy jste teď zmínil Bochov, pocházíte z Karlovarského kraje, kde vlastně trénujete a jak často trénujete?
1: Vlastně snažíme se trénovat jakoby každý den. A nejčastěji trénuji právě v Bochově, protože tam se jezdí i závody jako České republiky, takže vlastně nejčastěji trénuji v Bochově.
0: A jak vypadá takový váš běžný tréninkový den nebo týden? Kolik času věnujete samotné jízdě, kolik té fyzické přípravě? No a s kým vlastně konzultujete třeba i tu psychiku?
1: Tak psychiku, na to mám trenérku, vlastně trénujeme vlastně nějaký mentální tréninky a tréninky na motorce vlastně snažím se trénovat každý den. Kondiční vlastně příprava taky každý den v posilovně nějaký běhání, prostě zaměřit se na to, aby ta kondička byla připravená na ten závod.
0: Motocyklový sport určitě není jen o vás, o jezdci, kdo vám nejvíce pomáhá a stojí spolu s vámi za těmi všemi výsledky.
1: Tak moje určitě největší podpora jsou moji rodiče, který vlastně jakoby do mě vkládají hodně finančních prostředků, jakoby takovým způsobem nějakým a vlastně jenom rodiče, když se řekl.
0: A jezdí na závody?
1: Jo, teďka vlastně se mnou jezdí doprovoda, které mě vlastně chytá na těch překážkách a pomáhá mi vlastně, jak prostě je to takový můj mechanik a mám čas se stará o to jídlo a tak jídlo a určitě mi pomáhá tak nějak mentálně se připravit na závod.
0: A táta vás i zároveň trénuje, nebo máte nějakého ještě jiného trenéra?
1: Teďka mě trénuje vlastně už od mala, vlastně jsme furt spolu vlastně v tom lese, takže nikoho jiného nemám.
0: A mamča dělá catering.
1: Tak
0: to je bezva. No a co vaše sourozence, jezdí s vámi taky občas na závody?
1: Moji sourozenci se mnou na závody nejezdí.
0: A co fanoušci a faninky, jste mladý hezký muž?
1: Jo, tak faninku mám jenom jednu, doufám už, a ta se mnou jezdí docela často na závody a děláme takovou vlastně taky podporu, vlastně tu největší.
0: Předpokládám, že to je vaše láska, partnerka.
1: Jo, je to tak.
0: Tak jo, já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání. Naším hostem je dnes Petr Roštejnský. Náš dnešní host je mladý sportovec Karlovarského kraje, který se propracoval mezi českou trialovou špičku, a za malou chvíli si budeme ještě povídat více o jeho úspěších.

0: Mladý sportovec z Karlovarského kraje, který se propracoval mezi českou triálovou špičku, je Petr Roštejnský, náš dnešní odpolední host. Petře, vy máte za sebou velmi zajímavou sportovní cestu, na které jste dlouho kombinoval hokej s motocykly. Dnes už se tedy naplno věnujete motocyklovému triálu. Pojďme teď k vašim úspěchům. Ty jsou nemalé. V průběžném pořadí mistrovství České republiky jste na třetím místě. Jak jste zatím se sezónou spokojený, řekněte?
1: Tak já můžu říct, že se sezónou jsem spokojený moc, protože to byla moje vlastně první sezóna, kdy jsem jel mezi českou špičkou, a to třetí místo je pro mě fantastický úspěch pro tuto sezónu.
0: Vy jste získal také nominaci do české reprezentace pro triál národů ve Španělsku, to už máte teď také za sebou. Jak vám to tam dopadlo?
1: Dopadlo nám to výborně, byli jsme na 10. místě s mým týmem, vlastně nad nás jakoby úspěch jako výborný.
0: Vy jste teď zmínil tým, to znamená, že vy jste nejel sám do toho Španělska?
1: S kým jste stál? Já jsem sám, jel jsem vlastně s mýma týmovýma kolegama, s kterýma jdeme vlastně české mistrovství, a byli jsme vybráni s Tomášem Valentou a s Honzou Christoferem Baluškem, takže vlastně tak, tady to bylo složení týmu.
0: Řekněte, jaké to bylo ve Španělsku? Co třeba překážky nebo podmínky lišily se nějak od těch českých?
1: Určitě bylo to pro nás jako fantastický, je ten španělský závod, a bylo to fakt jako neskutečný, vlastně ten terén je tam úplně jiný, takže to pro nás byla obrovská zkušenost.
0: Kde konkrétně to probíhalo ve Španělsku?
1: Probíhalo to v Artejšu.
0: A měli jste čas se třeba i jít podívat na nějaké památky nebo do okolí?
1: Měli jsme čas se podívat, a jenom i to město vlastně i mimo ten závod, fakt jako krásné vzpomínky.
0: A teď se ještě chvíli budu ptát na vaše úspěchy, kterého svého dosavadního sportovního úspěchu si asi ceníte nejvíce.
1: Tak pro mě ten největší úspěch je vlastně to třetí místo v té České republice, vlastně v tom triálu, co máme, a v juniorech ještě třetí místo a i to 10. místo na to mezinárodní mistrovství.
0: A kam byste se chtěl v triálu posunout v nejbližší době nebo třeba následných letech? Je vaším cílem třeba titul mistra republiky nebo úspěchy na evropské nebo i dokonce světové úrovni? Kam míříte?
1: Určitě. Chtěl bych vlastně v té České republice dosáhnout na to první místo, vlastně zkoušet to, pokoušet se o to každý rok. A určitě i mistrovství Evropy je vlastně můj cíl do budoucna.
0: A když se teď naopak ohlédneme zpět, řekněte, přinesl jste si z hokeje do triálu něco, co vám dnes v tom triálu pomáhá?
1: Určitě vlastně díky hokeji, vlastně ta kondiční stránka vlastně hokejová, co jsem měl a mám, tak mi určitě strašně moc pomohla, takže.
0: Asi ta rychlost, že?
1: Určitě ta rychlost, vlastně mám jakoby výhody oproti ostatním jezdcům, vlastně z té kondiční stránky a ty rychlostní.
0: A nechybí vám hokejová kabina, kámoši?
1: Určitě mi chybí hokejová kabina, přece ty kluzy, s kterýma jsem vyrost, tak snažím se s nima být pořád v kontaktu, takže s klukama se pořád tak nějak vídám a určitě mi chybí.
0: No a když zrovna nesedíte na motocyklu, jak nejraději trávíte volný čas?
1: Tak nejraději svůj volný čas vlastně trávím jako s rodinou, ať nějaká regenerace nebo tohleto, ať nebo s přítelkyní a s kamarádama.
0: Jak probíhá třeba taková regenerace u vás?
1: Taková regenerace u mě, vlastně snažím se chodit do sauny, do bazénu a prostě dát tomu tělu vlastně, aby mi to pak vracelo, a pak s rodičema nebo s přítelkyní nějaký procházky nebo nějaký výlety.
0: A chodíte i do fitka?
1: Chodím do fitka každý den.
0: Řekněte, co byste poradil dětem a mladým lidem, kteří by se chtěli triálu věnovat stejně jako vy? Kdy začít a jak?
1: Vlastně začít vlastně můžou kdykoliv vlastně. U nás jakoby, jak my, tak můj taťka má trenérskou licenci a začíná u nás spoustu jakoby lidí. Ten věk je neomezený, začíná u nás jak starší, tak mladší, a nemusí se bát zlečit vlastně nikdy. My jim vlastně v tom pomůžeme a budeme rádi vlastně za kohokoliv, kdo se k tomu přidá.
0: A když bychom se na vás chtěli někam přijít podívat, tak kdy a kam?
1: Tak nejbližší závody vlastně tady z Karlových Varů jsou Kyselka nebo Bochov a všechno nás čeká příští sezónu.
0: O těch všech informacích a o těch všech závodech je možné vás někde sledovat? Máte nějaké sociální sítě, nějaký svůj web?
1: Určitě na Instagramu Roštejnský Petr 17.
0: Dobře, takže se můžeme stát i my vašimi fanoušky, je to tak? Chtěl byste něco vzkázat našim posluchačům?
1: Určitě bych chtěl vzkázat rodičům, že jim děkuju moc za podporu, co mi vlastně jakoby dávají vlastně odmala, a chtěl bych poděkovat městu Bochov za to, za tu jakoby podporu, co mi dávají. To je vše.
0: A my děkujeme za rozhovor, za váš čas, gratulujeme k vašim úspěchům, no a těšíme se na další, protože věřím, že o nich opět budeme vysílat na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Naším hostem dnes byl mladý sportovec Karlovarského kraje, který se propracoval mezi českou triálovou špičku, Petr Roštejnský.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nové kanceláře, šatny, sociální zařízení, ale i monitorovací místnost nebo prostory pro krizové řízení v Chodově na Sokolovsku pokračuje rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí městská policie i dobrovolní hasiči. Stavební firmě se daří práce urychlit a tak se záchranáři do opravené budovy přestěhují dříve, než byl původní plán. Součástí akce je i nové vybavení. Samotná rekonstrukce už byla nutná, protože v budově bylo vše zastaralé.
1: Musíme to vypodložit ještě tam.
2: Ty trezory chcete dostat pryč tady odsud.
1: Musíme zvednout na ten postavec. My musíme dělat postupně, my nemůžeme hodit do nového výšku.
2: Romane, vy jste tady ze stavební firmy, máte na starosti stavební práce. Co budete teď dělat?
1: Teď jsme dokončili jakoby vnitřní prostory, čeká se na nějaké ještě dodávky určitých řemesel. Takže nějaký dodělávky potom a teď venku se hlavně věnujeme terénním úpravám, chodníkům a fasádě, co jsme teď dodělali.
3: Ale k těm trezorům ještě přibydou další, menší, protože jsou to požadavky té městské policie, co všechno musí v těch trezorech mít.
2: S Jiřím Kyšem, velitelem dobrovolných hasičů v Chodově, procházíme zatím ještě rekonstruovanými prostory. Budeme se podívat dál?
3: Tady byla šatna z dětsky, nicméně rekonstrukcí tohle objektu jsme získali další místo. Prodloužili jsme tu šatnu zhruba 4 metry. Vzhledem k tomu, že máme 30 členů jednotky, tak jsem potřeboval i místo pro šatní skříně, pro ten počet členů jednotek.
2: Znamená to, že ty prostory byly v minulosti hodně stísněné a měli jste co dělat, abyste se do nich vešli?
3: Protože jsme blízko vodního toku, trošku jsme měli komplikace kvůli povodňové záležitosti, tudíž jakékoliv rozšíření stavebně bylo komplikované, nicméně se nám podařilo aspoň ty 4 metry přidat k té šatně.
2: Co tedy bude lepší, než bylo?
3: Dá se říct, že úplně všechno, protože tady opravdu neodpovídalo. Už těm požadavkům, které dneska jsou, byl problém s elektrikou, byl problém s teplem, byly problémy se stavebníma věcma, s vodou a podobně. Prostě ten barák byl zhruba z 50. let stavěný v akci Z a kdybyste viděla fotografie, kdy se odkryly všechny ty části, tak de facto celý barák zemnice musel vykutat, všechny příčky zbourat a všechno znovu postavit. Vlastně tady byly pouze nosné stěny a obvodové stěny.
2: Tak tohle to je vaše?
3: Tohle to je naše. Vznikly nám další prostory. Jo, jeden z těch prostorů je tady to schodiště, tím jsme vlastně oddělili městskou policii, má svoje schodiště od těch hasičů kvůli tomu jejich provozu.
2: Tady je prostor, kde bude sauna.
3: Vzhledem k tomu, že hasiči i policisté jsou to záležitosti u ohně a podobně, sauna je jediné místo, kde se hasič pořádně očistí. Máme tady takzvanou krizovou místnost. Podívejte zde, můžeme tam jít. Původně jsme ji samozřejmě měli taky, ale v jiných místech a jinak vybavenou. Samozřejmě teď už bude lépe vybavená, nějaký týlový zajištění je taky potřeba.
2: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní. Rekonstrukce objektu pro městskou policii a hasiče, jak je daleko?
4: Je vlastně v plném proudu a blížíme se k závěru. Původně jsme počítali, že až za rok by se hasiči mohli spolu s našimi strážníky vrátit. To, jak jdou práce rychle dopředu, ukazuje, že to bude minimálně o půl roku kratší.
2: Za opravu budovy pro strážníky i dobrovolné hasiče zaplatí město 35 milionů korun. Část peněz je evropská dotace. Do objektu se záchranáři i policisté přestěhují příští rok v létě. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Podle znělky poznáváte, jdeme soutěžit, tak připomenu nejprve telefon 221 55 37 37, kdo má čas a chuť s námi soutěžit, tak volá do studia. No a já vám řeknu, o co teď a právě s námi dnes můžete soutěžit. Muzeum Jáchymov, Královská mincovna vás zve v sobotu 17. října od 17 hodin na velmi zajímavou přednášku Villa Felicitas Cenkr, abertamský klenot meziválečné moderny. Villa Felicitas je příkladem mimořádně dochovaného objektu, postaveného ve stylu meziválečné moderny, příběh nejen minulosti, ale i současnosti a také budoucnosti Villa Felicitas. A to vše vám přiblíží Lenka Lefflerová, vedoucí muzea města Abertamy. A my kromě pozvánky na zajímavou přednášku nabízíme rodinné vstup do muzea Jáchymov. Kdo tam ještě nebyl a chce se podívat, tak volejte do studia 221 55 37 37. Já se moc těším na někoho z vás. Doufám, že se nebojíte otázky, která je pro vás připravená. Připravili dnes pro vás Lukáš Staněk. A Felicitas byla také římskou bohyní. Dokážete si tipnout, bohyní čeho byla Felicitas? Napovím, že výhodu by mohli mít fanoušci Harryho Pottera podle Lukáše Staňka. No nevím, tak uvidíme. A možnosti. Felicitas byla římskou bohyní radosti a veselí, nebo oslav a tance, anebo štěstí a prosperity. Tak kdo z vás ví a chce do muzea, tak si myslím, že není co řešit. A já už se na někoho z vás právě teď těším, kdo už se k nám pokouší dovolat. Hezký den, vítejte.
1: Ano, dobrý den. Já bych kusila to štěstí.
0: Myslíte si, že Felicitas byla římskou bohyní štěstí a prosperity, ano? Takže za C?
1: Ano, ano.
0: Přesně
1: super.
0: Tak. Krásný, já vám gratuluji. Já jenom doplním vás a vaši informaci, která byla naprosto perfektní, že její jméno se používalo jako symbol úspěchu a blahobytu. No a proč zmínka o Harrym Potterovi, tak to vám teď řeknu. V šestém díle Princ dvojí krve se objevuje lektvar tekutého štěstí, který se jmenuje právě Felix Felicis. Tak jo, tak zůstaňte mi na telefonu. Vstupenky jsou vaše. No a já se na vás těším za malou chvíli mimo éter. Hezký den.
2: A vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Motorová paliva u čerpacích stanic v Karlovarském kraji aktuálně zdražila. Tak na ceny paliv se podíváme přesně v celou ve zprávách s Hanou Zubkovou, která už sedí vedle ve studiu připravená s další porcí čerstvých informací ze zpravodajství, ale také s předpovědí na zítřek a také pohled na silnici v Karlovarském kraji vám přinese, jak to vypadá, abyste věděli, kde se případně dnes odpoledne můžete zdržet. Po 16. hodině hned po zprávách vás čeká humoriáda. Můžete se s námi opět bavit jako vždy v tomto čase, dnes s Antonínem Procházkou a Pavlem Kučerou. Teď ještě krátce vás pobaví svými hláškami ti nejmenší. No a Zlata Kinská vám popře hezký zbytek dne za nás všechny a zítra se těším opět s vámi naslyšenou.
1: Kdybyste se stali piráty, jak by se jmenovala vaše loď?
2: Černá perla.
3: Modrá liška.
4: Osa z modré panny.
5: Tak papoušek.
6: Lepka.
7: Inteligentní loď.
8: Rozflákaná kozátka.
9: Korá pouště.
10: Krvavá dýně.
11: Jednorožec.
12: Hnáta.
13: Mořský.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Motorová paliva v Karlovarském kraji mírně zdražila. Město Planá na Tachovsku přijímá nabídky na vánoční strom, který letos ozdobí Plánské náměstí. A zítra bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Motorová paliva u čerpacích stanic v Karlovarském kraji zdražila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 45 korun a 60 haléřů. Před týdnem byl o 54 haléřů levnější. O 4 haléře zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 47 korun a 24 haléřů. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliva v kraji prodávají na Karlovarsku a nejdražší jsou na Chebsku. Od 1. října platí nové cenové regulace ministerstva financí, které stanovuje denní maximální ceny pohonných hmot. Planá na Tachovsku hledá letošní vánoční strom pro své náměstí Svobody. Nabídky přijímá telefonicky starostka nebo místostarosta. Jaký strom by město uvítalo, popsala starostka Martina Němečková, zvolená za Starosty a nezávislé.
2: Poptáváme samozřejmě strom jehličnatý, zhruba 10 metrů vysoký, a důležitou podmínkou je, aby se k němu dostal nejen jeřáb, ale i takzvaný plaťák, aby ho šlo bez problému nejen uříznout, ale také naložit a odvést.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Poškozené bojové letouny Suchoj Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Rusko je často používá k úderům na ukrajinská města v blízkosti frontové linie.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, ráno četné mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, přes den mírně nepříznivé, místy až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Jednoty nedaleko okresního soudu bourala dvě osobní auta a v Karlových Varech Staré Roli v ulici Závodu Míru poblíž domu s pečovatelskou službou havarovala tři vozidla. Oběma místy projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Aha. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se.
0: A zasmějeme se.
1: Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se,
3: Děkuju.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, po čem?
3: Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích.
3: Aha.
2: Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeníko a stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo. Dobrý den. Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic. Prosím,
4: Luhačovic.
2: Tak, ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdravíčka.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: No ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed! Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... Jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře. Jsem hrál vynálezce, bylo Kouzlo 4D, Plzeňané, tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No. To si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě, dá se
2: principálka.
1: Říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano. Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: 19.
3: Moment. Opuchlý jsem muchloval s 19.
4: No,
3: to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No, podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No, ty perverzní ovce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl tak, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
3: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky do záde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
5: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
3: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau. Nezva, máme nou. No dál. Kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
3: Krásně. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
3: Ano, máme. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
3: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
3: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokolade?
4: No.
3: Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že jsi venčil nějakého čokla.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslel, že si rozumíme.
3: Nerozumíme.
4: Dobře. Tak nic nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
3: Já jsem Cizvárková!
4: Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
3: no.
4: No
3: se třeba teda ne... Moment. Pojď sem.
6: opluzený pocem.
4: Co?
6: Ty jsi génius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no. Nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci, třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát, ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár, co vy a bulvár, máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, ze mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal.
1: Že tak jo? Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teď s mladými lidmi, jsem tam většinou, pač jsem tam za školníka, jo, no, takže jo, mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, tak od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si
2: mohl. Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního.
2: Mhm.
4: Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže já pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, ale i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, naschle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie Bílé je Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka.
2: Tak to nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo, halo. Byla
7: krásná Plzeň.
2: Tady krásná
7: dneska.
2: Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno, brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No. Slyšet, no to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Je
3: taky, taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Byl, no? Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
9: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
9: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
9: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Máničko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale cože čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny, nebo knížku, žano.
9: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandre Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
9: Jo, takhle.
10: Aha, no je prostě unaven, žano. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no. Za chvilku je po únavě, může si číst dál, žano. A proč?
9: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
10: Může si číst dál, no, Máničko, no. Protože má káva povzbuzující účinky. No. A proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
9: No ano, ano.
10: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
9: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
11: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
11: Že jsou nažraný, tati. No?
10: Ale byly malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
9: Spát, pane Spejble.
10: Ale spát, Máničko. Co by spali? Byly malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
11: Začali číst, tati.
10: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
11: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
10: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
11: Viděli.
10: Neviděli.
11: Viděli, viď, Máni?
9: Ano, viděli, pane Spejble.
10: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
11: V cirkusu jsme ji viděli, no. Ovci, jak četla.
10: V jakém cirkusu?
9: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
10: Kůň a četl?
11: Ano, Šimano, tatí.
10: Na hlas?
9: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvín?
11: Šimano, jenže on nečet, ale počítal ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
9: Ano.
10: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
11: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
10: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
9: Jak to, že oživly?
11: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
10: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
11: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jelikož, nebo co myslíš ty, Máničko?
9: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
10: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
9: Vidíte?
11: Buď to skrz to, že nechtěla číst Tři mušketýry, anebo...
10: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen jen zívali, že ano, a ploužili se, asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
11: Byli prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
10: Ovšem, že ano.
11: Takže tu knížku ani nedočetli.
10: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
11: Simano, tati, naschledanou.
12: Naschledanou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro koho?
2: Já to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte, to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se.
1: Děkujeme pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovič.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: A znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Vašek z Rumburka, zdravím pánové a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa a jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si s Hádankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak jí řekni, Máni.
8: Jenomže já jí zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. To mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Poledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej. Na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad. Tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baští.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešníku.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete

0: pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Mezi Lubencem a Petrohradem jsou v provozu další 2 kilometry dálnice D6. Několik dřevěných soch obohatilo veřejný prostor v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. A zítra bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Silničáři otevřeli mezi Karlovými Vary a Prahou další 2 kilometry dálnice. Jde o část celkem 12-kilometrového úseku mezi Lubencem a Petrohradem, kde výstavbu dálnice podle ředitelství silnic a dálnic komplikují extrémně špatné geologické podmínky. Dostavba 2-kilometrového úseku se zdržela o 11 měsíců. V provozu měl být původně od loňského prosince. Podle ředitele ŘSD Radka Mátla bylo podloží silně podmáčené.
5: Měsíce jsme skoro ani už nedoufali, že to skončí, protože neustále nám ta dálnice klesala a klesala, mělo to dopady i do kanalizace a dalších objektů. Naštěstí se to teda v průběhu těch jarních měsíců, de facto někdy kolem května, června letošního roku ustálilo a v té chvíli jsme mohli dát pokyn zhotovitelům k dostavbě samotné dálnice.
4: Zbylých zhruba 9 kilometrů dálnice mezi Lubencem a Petrohradem ŘSD dokončí v roce 2028. Stavbu zdrží komplikovaná výstavba mostu u křížení se silnicí 1/27. Celkem 6 soch ze dřeva mohou lidé nově obdivovat na veřejných místech v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Plastiky vznikly v polovině roku na kláštereckém sympóziu s názvem Paměť krajiny. Město pro ně našlo místo až teď. Lidé je najdou například u vlakového nádraží, před základní školou Školní a v parčíku u světelné křižovatky.
6: Plastika péče od Artima Bermana symbolizuje odpovědnost za budoucnost dětí i svět, ve kterém budou vyrůstat. Dílo s názvem Vlákna kompatibilita Vasila Džabrajlova představuje prostřednictvím dvou do sebe zapadajících částí vztah ženy a muže. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
7: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
8: Letos je toho tak o 30% míň.
7: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
9: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
7: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Švédský parlament dnes podle očekávání zamítl návrh předsedkyně sociálních demokratů Magdaleny Anderssonové na sestavení menšinové vlády. Po zářijových volbách tak stále zůstává budoucnost nového kabinetu nejasná. Ve volbách zvítězil těsnou většinou středolevý blok. Anderssonovou jako možnou premiérku podpořili středolevicové strany, neshodli se ale na podobě vlády.
3: Počasí.
4: Zítra bude polojasno, ráno četné mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 12 stupňů Celsia. Na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, přes den mírně nepříznivé, místy až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Sokolově v ulici Jednoty nedaleko okresního soudu bourala dvě osobní auta. V Karlových Varech Staré Roli v ulici Závodu Míru poblíž domu s pečovatelskou službou havarovala tři vozidla. A na silnici 214 u Chebu nedaleko letiště dejte pozor na překážku na vozovce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Hezký dobrý den, příjemné pozdní odpoledne, jsou 4 minuty po 17. hodině. David Forst je připravený u mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary a jsem připravený opět pro pořad Den v kraji. Tady jsou dnešní témata. Barokní kapli v Ostrově u Karlových Varů letos opět ošetřili, restaurátoři obnovili omítky a v zázemí církevního objektu uložili poselství budoucím generacím. Podrobnosti už za malou chvíli. O půl roku dřív bude opravená budova městského záchranného systému v Chodově na Sokolovsku, kde sídlí dobrovolní hasiči a také městští strážníci. Při opravě zůstalo jen obvodové zdivo, vše ostatní musela stavební firma zrekonstruovat. Kdo by měl zastupovat region Chebsko v Senátu? Dva kandidáti, dva pohledy, jeden duel. Poslechněte si senátní duel Miroslav Plevný versus Sandra Cukerník dnes přesně v 17:30 na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Sokolov povede koalice Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město a Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Vítězné ANO zamíří do opozice. Starostou bude Jan Picka z uskupení Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Prvním místostarostou by se měl stát Miroslav Balatka z Hnutí Sokolov na plný úvazek a druhým místostarostou Ladislav Sedláček z Hnutí pro město. Všechna tři uskupení se shodla na programových prioritách. Krajský soud v Plzni eviduje stížnost na výsledky voleb v Toužimi. Podal ji Roman Straka, lídr kandidátky Srdcem pro Toužim, které se do zastupitelstva města nedostalo. Chce proto hlasy přepočítat. Komunální volby v Toužimi vyhrálo Hnutí pro město Toužim 2026. Rekonstrukce budovy městského záchranného systému v Chodově na Sokolovsku postupuje rychleji, než počítal původní harmonogram. V objektu sídlí dobrovolní hasiči a strážníci. Z dočasných prostor, které mají v bývalém penzionu Harmonie, se zřejmě do opravené budovy přestěhují už příští rok v létě, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: Blížíme se k závěru. Původně jsme počítali, že až za rok by se hasiči mohli spolu s našimi strážníky vrátit. To, jak jdou práce rychle dopředu, ukazuje, že to bude minimálně o půl roku kratší.
1: Podrobnosti přidáme po 4:45. V Aši pokračuje rekonstrukce bývalé ubytovny v Moravské ulici. V objektu vznikne 16 kanceláří a 4 podkrovní byty. Po dokončení stavby se do nových kancelářských prostor z úřadu v Kamenné ulici přestěhuje celý odbor sociálních věcí. Byty v podkroví mají být určené především pro zájemce ze zvýhodněných profesí, jako jsou učitelé, lékaři nebo policisté. Rekonstrukce by měla skončit příští rok v září. Město Ostrov dokončuje další etapu obnovy Einsiedelnské kaple v zámeckém areálu. Obnovili omítky a v zázemí církevního objektu uložili poselství budoucím generacím, pokračuje restaurátor Jiří Pavlík.
3: No, to se dělalo kompletně obnova fasády, to znamená, že celá fasáda se vyčistila, kamenné prvky se ošetřily a pak je na to taková lazura.
1: Více se dozvíte už za pár minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: V Ostrově u Karlových Varů letos na podzim dokončili další etapu obnovy kaple svaté Panny Marie Einsnidinské z 18. století. Restaurátorské práce navazovaly na loňskou opravu schodiště. Kromě ozdobných prvků a také plastik obnovili hlavně venkovní omítky.
1: No, to se dělala kompletní obnova fasády, to znamená, že celá fasáda se vyčistila nízkotlakou párou, kamenné prvky se ošetřily, napustily se zpevňovačema a pak vlastně na to přišel ochranný nátěr.
2: Restaurátor Jiří Pavlík popisuje práce, které v letošním roce zajišťoval na úpravách venkovních omítek Einsnidinské kaple v Ostrovském zámeckém parku.
1: Ta fasáda je dělaná, že má podkladní odstín základní, světlejší a pak je na to taková lazura, která vlastně vytváří ten barevný efekt. Odpovídá tomu, co jsme udělali v roce 99, kdy jsme tady s magistrem Zemanem vlastně hledali to rozbarvení, takže teď jsme znova to nějakým způsobem obnovili a použili tu barevnost z toho roku 99.
3: V 90. letech ta kaple měla na mále, ta byla skutečně už minutu před hodinou 12.
2: Potvrzuje historik Lubomír Zeman, který na obnově barokní kaple spolupracoval i před 25 roky. Tehdy město celý areál postupně obnovilo a zároveň likvidovalo následky činnosti armády, která si například z kaple udělala muniční sklad. A určité stavební úpravy si památka samozřejmě vyžádala i letos.
3: Dá se říct, že to dnešní restaurování nebylo záchranné, ale bylo v podstatě jenom udržovat stavby by se mělo průběžně, takže tady došlo k té průběžné opravě tak, aby vlastně ta kaple znova zářila ve svém plném lesku.
2: Einsnidinská kaple patří mezi nejcennější ostrovské památky. Při posledních opravách navíc restaurátoři za částí výzdoby našli prázdný prostor, který teď zástupci města využili. Uložili do něj kovovou schránku s poselstvím budoucím generacím. Podobné časové kapsle jsou ale v Ostrově i na jiných místech.
4: Jedna už je nahoře na věži kláštera, druhá je ve věžičce svatého Jakuba na našem hřbitově a ta třetí teď za aliančním znakem na Einsnidinské kapli.
2: Vysvětluje mluvčí města Lucie Kobešová, podle které jsou ve schránce ukázky denního tisku, historické fotografie anebo současné papírové peníze a mince. Pamětní schránka by měla v úkrytu přečkat několik generací.
1: Je v suchu, takže ta může být 100 let. Je tam sucho, neprší tam, takže to v pohodě vydrží.
2: Dodává restaurátor Jiří Pavlík. Kaple, na které pracoval, je podle historiků nejstarší kaplí takzvaného einsnidinského typu na starém kontinentě. Z Ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
6: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
5: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Rande u zdinářků Hana Zagorová, 17 hodin a 21 minut a čtvrteční den v kraji s datem 15. října. Nové kanceláře, šatny, sociální zařízení, ale i monitorovací místnost nebo prostory pro krizové řízení v Chodově na Sokolovsku pokračuje rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí městská policie, ale i dobrovolní hasiči. Stavební firmě se daří práce urychlit a tak se záchranáři do opravené budovy přestěhují dřív, než byl původní plán. Součástí akce je i nové vybavení. Samotná rekonstrukce už byla nutná, protože v budově bylo vše zastaralé.
1: Musíme to vypodložit ještě tam.
2: Ty trezory chcete dostat pryč tady odsud.
1: Musíme je zvednout na ten podstavec. Tam je zakvěle podstavec, když se podíváte. A na ty podstavce to musíme zvednout. My to musíme dělat postupně. My nemůžeme hodit jenom takovou výšku.
2: Romane, vy jste tady ze stavební firmy, máte na starosti stavební práce. Co budete teď dělat?
1: Teď jsme dokončili jakoby vnitřní prostory. De facto čeká se na nějaké ještě dodávky určitých řemesel. Takže nějaký dodělávky potom a teď venku se hlavně věnujeme terénním úpravám, chodníkům prostě a fasádě, co jsme teď dodělali.
3: Ale k těm trezorům ještě přibědou další, menší, protože jsou to požadavky té městské policie, co všechno musí v těch trezorech mít.
2: S Jiřím Kyšem, velitelem dobrovolných hasičů v Chodově, procházíme zatím ještě rekonstruovanými prostory. Budeme se podívat dál?
3: Tady byla šatna z dětsky, nicméně rekonstrukcí tohle objektu jsme získali další místo. Prodloužili jsme tu šatnu zhruba 4 metry. Vzhledem k tomu, že máme 30 členů jednotky, tak jsem potřeboval i místo pro šatní skříně, pro ten počet členů jednotek.
2: Co tedy bude lepší, než bylo?
3: Dá se říct, že úplně všechno, protože tady opravdu neodpovídalo. Už těm požadavkům, které dneska jsou, byl problém s elektrikou, byl problém s teplem, byly problémy se stavebníma věcma, s vodou a podobně. Prostě ten barák byl zhruba z 50. let stavěný v akci Z. A kdybyste viděla fotografie, kdy se odkryly všechny ty části, tak de facto celý barák zevnitř se musel vykutat, všechny příčky zbourat a všechno znovu postavit. Vlastně tady byly pouze nosné stěny a obvodové stěny.
2: Tak tohle to je vaše?
3: Tohle to je naše. Vznikly nám další prostory. Jo, jeden z těch prostorů je tady to schodiště, tím jsme vlastně oddělili městskou policii, má svoje schodiště od těch hasičů kvůli tomu jejich provozu.
2: Tady je prostor, kde bude sauna tady.
3: Vzhledem k tomu, že hasiči i policisté jsou to záležitosti u ohně a podobně, sauna je jediné místo, kde se hasič pořádně očistí.
2: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní. Rekonstrukce objektu pro městskou policii a hasiče, jak je daleko?
4: Je vlastně v plném proudu a blížíme se k závěru. Původně jsme počítali, že až za rok by se hasiči mohli spolu s našimi strážníky vrátit. To, jak jdou práce rychle dopředu, ukazuje, že to bude minimálně o půl roku kratší.
2: Za opravu budovy pro strážníky i dobrovolné hasiče zaplatí město 35 milionů korun. Část peněz je evropská dotace. Do objektu se záchranáři i policisté přestěhují příští rok v létě. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Víte, že rozhledna Cibulka u Oloví se jmenuje podle cibule? Její vyhlídková kopule má totiž tvar této známé zeleniny. Z výšky 30 metrů nabízí výhled na Krušné hory i Slavkovský les. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 3 Cheb, kde kandidovalo 6 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný za STAN. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Sandra Cukernik za ANO. Dobrý den.
3: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října ve 13 hodin, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Profesor Miroslav Plevný působí na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V prvním kole získal přes 40% hlasů, kandiduje za STAN jako nestraník. Podnikatelka a filantropka Sandra Cukernik má přes 27% hlasů, kandiduje jako nestranička v barvách hnutí ANO. Pane Plevný, uklidňuje vás ten rozdíl skoro 13% hlasů?
2: Tak já si myslím, že ještě velice důležité to druhé kolo a uvidíme, jak to bude. Samozřejmě jsem rád, že to první kolo jsem s nějakým náskokem vyhrál, ale myslím si, že voliči budou rozhodovat v druhém kole.
1: Paní Cukernik, v politice jste nováčkem. Považujete těch necelých 30% hlasů a postup do druhého kola za úspěch?
3: Já bych určitě chtěla poděkovat za každý jeden hlas a nesmírně si toho vážím, protože jak říkáte, jsem nováčkem a opravdu musím říct, že mě to velmi potěšilo a beru to jako velký úspěch.
1: Pane Plevný, nemáte pocit deja vu? V roce 2020 jste ve druhém kole senátních voleb také vstoupil do duelu s kandidátkou ANO.
2: Tak jako já prostě úplně nerozlišuju, kdo z jakého subjektu je ten kandidát. Sám se říkal, že jsem nezávislý. Je pravda, že jsem nominovaný STANem, mám podporu širokého spektra demokratických stran, ale já si myslím, že práce senátora je o práci v tom regionu a samozřejmě potom o tom, jakým způsobem je schopný přispět právě k té hlavní pozici nebo práci senátora, a to je ta kontrola těch zákonů, sledování legislativy, která nám dojde tak, aby v podstatě byla ve prospěch obyvatel.
1: A co vás vede k obhajobě mandátu? Proč chcete v Senátu setrvat?
2: Tak já bych rád navázal na tu práci, kterou jsem v Senátu dělal. Já jsem poslední 4 roky byl předsedou hospodářského výboru. Myslím si, že jsem tam nějakou práci odvedl. Zabýváme se především zákony, které souvisí s náplní našeho výboru. To znamená, že jsme výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, čili je to poměrně široké spektrum, které si myslím, že je právě pro naši republiku důležité, protože se jedná od zákonů daňových, finančních přes opravdu zákony, které se týkají dopravy a pravidel v zemědělství. Takže z tohoto hlediska je to důležité a myslím si, že moje odbornost se tam může uplatnit a že jsem schopen přispět k tomu, aby ty zákony byly lepší.
1: Paní Cukernik, co je vaším motivem stát se senátorkou?
3: Tak já vstupuji do politiky zejména z pozice nespokojeného občana, musím říct. Žiju v našem regionu celý život a postupně koukám na ten postupný úpadek, který se mi nelíbí. Jako příklad můžu jmenovat třeba dětskou pohotovost, která fungovala ještě 2 roky zpátky, nyní je v omezeném režimu. Krajskou nemocnici nemáme, co by Tachovsko, a vlastně, když máte tedy problém s dítětem, což jako matka velice dobře znám, většinou ty děti bývají nemocné večer, o víkendu, a to už je pohotovost zavřená. Takže si buď to musíte volat záchranku, nebo jet 70 kilometrů daleko. A to je jeden vlastně z takových startujících bodů. A musím říct, že vlastně nám ty pediatři stárnou, nepřivedli jsme žádné nové doktory, chybí nám praktici, stomatologové. Jo, chybuje třeba jeden z nejhorších screeningů vůbec rakoviny prsu, to znamená, že je tam nedostatečná jakoby péče v tomhle tom nebo osvěta. Celkově vidím ten region jako velmi zanedbaný a chybí tam ten lidský potenciál a ten lidský spojovací faktor. Já bych chtěla určitě prostě zaprvé propojit lépe regiony Chebská, Tachovská a více vnímat potřeby lidí, a ač třeba na všechno nemám kompetence, tak z lidského hlediska já prostě nejsem hluchá ani slepá k žádným výtkám, co lidem chybí nebo co je trápí. Pokusím se to řešit, ať je to v kompetenci senátora, anebo není senátora.
1: A jak významná by pro vás byla linie hnutí ANO v té projednávané legislativě, i když nejste členkou toho hnutí?
3: Vždycky bych to objektivně hodnotila vzhledem vlastně k tomu, jak ten zákon za prvý, jak působí vlastně na ten náš region, to by bylo primární. A opravdu tam vstupuju sama za sebe a za své názory a za své lidi, když to tak můžu říct.
1: Pane senátore, co byste chtěl dál prosazovat z Valštejnského paláce, případně v čem byste chtěl pokračovat?
2: Tak ono tady bylo řečeno, já jsem tady slyšel celou řadu problémů, které náš region má od paní Cukerník a já s těma problémama naprosto souhlasím, akorát se trošku domnívám, že potom paní Cukerníková měla kandidovat spíše do krajského zastupitelstva nebo do obecního, protože to jsou většinou problémy, které jsou v kompetenci měst a obcí. Pokud se bavíme o školství, pokud se bavíme o zdravotnictví, tak tam je to primárně kraj a pokud se bavíme o pohotovosti, lékaři, sama zmínila krajská nemocnice, čili to mluví za vše. Samozřejmě senátor může něco, může v podstatě nějakým způsobem tlačit na ty lokální politiky, ale to může úplně stejně ten starosta města, nebo pokud, a víme, že v Plzeňském kraji je hejtman za ANO, takže tam ty problémy jsou řešitelné přesně z téhleté pozice. Senátor tam opravdu ty kompetence žádné velké nemá, maximálně může za to lobovat a na to ale zase potřebuje podporu, protože sám jeden z 1,80 příliš nemůže. Takže proto možná ty naše úvodní řeči byly trošičku odlišné, protože já jsem se bavil o práci senátora, paní Cukerníková se bavila o tom, co by jsme chtěli, asi všichni, já neříkám, že já bych to nechtěl, ale prostě bavíme se o tom, co je práce senátora.
1: Je tedy senátor to správné místo, odkud se snažíte ty problémy řešit?
3: Já si myslím, že určitě se vždycky ty problémy musí řešit od spoda nahoru. Ty problémy se mají vozit do Prahy a mají na sebe navazovat, protože ten senátor je taková ta spojka, ten most mezi tím regionem. A mě tam ten most absolutně schází. To, že já jsem schopná domluvit něco mezi starosty, já se v komunální politice určitě nehodlám realizovat. Já všechny tam samozřejmě se všema mám dobrý vztahy a se všemi ráda jako řeším ty jejich podněty, to určitě, ale myslím si, že se musí řešit vejš. Stejně jako říká pan senátor, že vlastně jakoby je to potřeba řešit směrem nahoru, tak on byl členem vládního hnutí minulého období. My tam máme enormní problém prostě s bezpečností, pocitem bezpečnosti. Máme tam 30% cizinců, jo, třeba v Tachově konkrétně. A musím říct, že vlastně proto pan Rakušan, ani pan Plevný teda bohužel nic neudělal, aby tam prostě zvedli počty policistů, aby prostě se zlepšila bezpečnost, aby vůbec zhodnotili strukturální zhodnění toho regionu. Na to tam žádná pozornost nepadla. A stejně tak s tím zdravotnictvím. Já si myslím, že když se dostatečně bude komunikovat, tak je možné prostě najít cestu. Třeba i k postavení malé nemocnice, jako je projekt, na ní už je zadán, spal dlouho v šuplíku, teď já jsem se na ně několikrát vlastně opakovaně ptala a je to projekt svaté Anny. Ale myslím si, že třeba konkrétně spojování té problematiky, tak na Chebsku už mají stipendia, jo? Třeba když se bavíme o tom návratu těch doktorů. Tam už mají stipendia vlastně medikem na Gimplu, Tachovsko to nemá. To znamená, na Karlovarsko už se budou vracet lékaři, k nám se stále vracet nebudou. A třeba teďkon vlastně půjde investice, jedna z klíčových investic, 300 milionů do Chebu, do chebské nemocnice a já si myslím, že to Tachovsko si to taky zaslouží. A určitě bych za to bojovala a určitě bych bojovala za oba regiony stejně. Prostě je to, pro mě je to jeden region.
1: Pane Plevný, vaše reakce?
2: Já bych na to rád reagoval, protože to je přesně to, co tady padlo. Proč má Karlovarský kraj stipendia pro mediky? Protože je vlastně vypsalo krajské zastupitelstvo. Mimochodem, já jsem krajským zastupitelem a hlasoval jsem proto, protože to bylo v rámci naší koalice a jsem velice rád, že teď, když se koalice před 2 rokama změnila, takže se v tom pokračuje. Ale samozřejmě to dlouhodobý proces, potrvá to. Pokud paní Cukerník zmiňovala 300 milionů pro chebskou nemocnici, to je 300 milionů, které jdou jako takzvané offsety vládní, ono jich je reálně 600, 300 půjde přímo do zdravotnictví, do Karlovarské krajské nemocnice a je to díky tomu, a tam si dovolím malinko říct, že jsem i přispěl díky tomu, že vlastně jako vládní priorita je chebská strategická podnikatelská zóna, kam přijde nový investor a v rámci toho, že vlastně každý investor přinese hodně pozitivního, ale částečně i některé negativní vlivy, tak na zmírnění těch negativních vlivů třeba do zdravotnictví nebo možná i do bezpečnosti jsou určené tyto offsety. Takže to není úplně tak, že já bych tam opravdu nic nedělal, protože za těch uplynulých 6 let je to hodně a pokud zmiňovala paní Cukerník například pana bývalého ministra Rakušana, já bych jenom chtěl říct, že Já jsem nesouhlasil se všema věcma, která dělala vláda, dokonce jsem dával pozměňovací návrhy na zákony našich vlastních ministrů a pan Rakušan, možná jste to nezaznamenala, ve svém období, bylo to asi před rokem a půl, v Tachově byl, přesně těmito problémy jsme se zabývali v rámci třeba tachovského business fora, což vám může potvrdit vedení
3: Já
2: radnice.
3: Já jsem to zaznamenala, nicméně v žádný výsledek z toho nevzešel a to mám ověřené, takže hezký, že jako přijel na návštěvu, to je fajn. Ale jako když nejsou výsledky a že ty výsledky opravdu reálné nejsou. Já jsem teďkon svoji kampaň udělala tak, že jsem opravdu objela všech 84 obcí. Nešla jsem jenom na radnici na kafe. Já jsem si obešla ty občany a skutečně jsem se jich zeptala. Vůbec netušili, že mají senátora. Vůbec jako dobře znali vás z plakátu, protože jste visel po celém vlastně regionu už od ledna. To znamená, že jako určitě jako vás zaznamenali nikoli jako reálnou osobu a ty lidi za mnou chodili a prostě mě žádali o pomoc.
1: Dobrá, můžete na to krátce reagovat?
2: Samozřejmě, já jsem měl asi dva billboardy v rámci celého senátního obvodu, nicméně já jsem těch 6 let objížděl vlastně, ano, primárně starosty, protože jako si myslím, že ty starostové reprezentují ty své obce, oni byli občany zvoleny. Já jsem neobcházel dům od domu, všechny to se prakticky nedá, region je příliš velký. Takže dobře, můžeme mít rozdílné názory na to, jakým způsobem se vede kampaň, ale já si osobně myslím, že primárně je důležité to, co ten senátor pro ten region může dosáhnout.
1: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 3 CHEP Miroslava Plevného a Sandry Cukerník.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Pane Plevný, jste předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jak se díváte na řešení střetu zájmů premiéra Babiše, zejména ve vztahu k evropským dotacím?
2: Tak to není věc, kterou by se zabýval náš výbor. To je prostě věc na trošku jiné úrovni, protože my se zabýváme legislativou. Já nechci hodnotit, protože nemám všechny podklady. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud se vyhodnotí, a to vyhodnocuje primárně Evropská komise, jestli je pan premiér ve střetu zájmu, tak je to samozřejmě ohrožení, a to je už samozřejmě i náš zájem, ohrožení případných příjmů do státního rozpočtu ve formě dotací a jiných vlastně příjmů, které do České republiky z Evropské unie plynou. Ale já to nejsem ten, který to má hodnotit a opravdu to není náš úkol.
1: Evropská komise opatření přijatá k řešení Babišova možnost střetu zájmu nepovažuje za dostatečná. Jak to vidíte vy, paní Cukerník?
3: Tak já myslím, že to byla podmínka jmenování vůbec pana prezidenta a podle pana prezidenta ty podmínky splnil, takže to jasně, že se dala nějaký podnět k Evropské komisi, tak oni se tím podnětem musí zabývat, to je prostě dáno. To je moje asi odpověď na to, tak každým podnětem se musí zabývat.
1: Čili jste klidná, máte pocit, že je to v pořádku?
3: Ano, jsem klidná, je to v pořádku.
1: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojímá koaliční vláda?
2: Já si myslím, že na obranu je potřeba vynakládat, nemůžeme být černý pasažer z hlediska celoevropské obrany, ale klíčové je, jaký bude účel těch vynaložených prostředků, čili jakým způsobem vlastně je využijeme. Osobně si myslím, že jsme tak malý stát v rámci Evropy, že nemáme možnost budovat úplně všechny možné způsoby obrany od pozemního přes chemické, přes leteckou obranu, takže je potřeba prostě postupovat v rámci, koordinovaně v rámci Evropy, aby jsme prostě řekli, jaká je naše pozice v rámci celoevropské obrany a na to se zaměřili, tam směřovali ty hlavní výdaje. A to je asi klíč ke všemu.
1: Odpovídá Miroslav Plevný, jak to vidí Sandra Cukerník?
3: Tak určitě je důležité zhodnotit efektivitu vlastně vůbec těch výdajů, anebo efektivní vlastně nakládání z prostředky, abych to takhle řekla, na těch výdajů na obranu. Určitě jsem ráda, že konečně poprvé se dodrží teda ty 2%, i když se předtím o tom hodně mluvilo, nikdy se nedodrželi. Samozřejmě bezpečnost je prostě priorita číslo 1. A určitě s tím souhlasím a určitě budu ráda, když se budou transparentně prokazovat veškeré nákupy a prostě vyvarujeme se toho, že tady budeme kupovat předražené polní kuchyně a nesmyslné tanky, které v dronové válce dneska nemají žádnou hodnotu. A
1: jak se díváte na oficiální postoj Česka vůči Ukrajině?
3: Tak samozřejmě my stojíme za Ukrajinou, politicky podporujeme, proudila tam humanitární pomoc a v rámci Evropské unie určitě pomáháme, takže...
1: Jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že Ukrajině pomáhat musíme, protože veškeré problémy, které vlastně vyřešíme na Ukrajině, pak nebudeme muset řešit doma. Takže klíčové je, aby ten konflikt co nejdříve skončil, a na druhou stranu, ale nemůžeme to být my, který má říkat, jak má skončit. Tam to prostě, to je asi tak, jako kdyby někdo z cizí chtěl nám diktovat, co má Česká republika dělat, co, kolik území má odevzdat a podobně.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo necelých 37% oprávněných voličů. To není moc. Je to známkou toho, že lidé u vás podceňují senát, možná význam voleb vůbec?
3: Já si myslím, že přišlo dokonce víc lidí než v minulém období. Nejsem se tím teda úplně jistá, ale tak celkově ty senátní volby nejsou většinou tak, jak to říct, populární nebo tak známé a ne tak významné, jako bývají ty ostatní. Že? Tak teďkon určitě všichni zajímaly hlavně komunální volby a já musím říct, že jako jsem s výsledkem spokojená.
1: Jakou účast tedy očekáváte ve druhém kole?
2: Naprosto netuším, je to nevyzpytatelné. Samozřejmě obvykle, když se kouknete do historie, v druhém kole je ta účast nižší. Účast v prvním kole, jak tady bylo řečeno, ovlivňuje právě to, že to první kolo probíhá současně s jiným typem voleb, což je určitě dobře i z hlediska efektivity, ale já mám pocit, že těch 37% je zhruba standard, který máme. Možná v průměru před 4 roky to bylo nějakých 38-40%, takže ono se to moc neodchyluje. Ale logicky máte pravdu, asi by bylo lepší, kdyby byla vyšší.
1: Často se připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Funguje tak?
3: Já si myslím, že bohužel dneska je to taková jako, že pojistka vládních stran, což je celkem škoda. Uvedu třeba příklad, že teďkon vlastně za poslední půl rok pana Babiše vlastně dala 24 návrhů, z toho 10 bylo vráceno a 6 zamítnuto. V minulé vládě to byl pouze jeden zákon, který byl zamítnut, takže je to takový, jako, že mi to přijde, že není to velmi efektivní a určitě každý ten senátor znova má být objektivní, má hájit zájmy toho regionu. Když uvedu příklad, tak prostě už jsem to dneska říkala, ale samozřejmě opakování je matka moudrosti. Nedokážu si představit, že bych já jako senátorka za Chebsko a Tachovsko zvedla ruku pro zrušení školkovného, když máme klesající populaci, a pro zrušení slevy na studenta, když jsme jeden z nejméně vzdělaných.
1: Co říkáte, ale ta otázka zněla, jestli je nebo není pojistkou demokracie.
3: Tak to je pojistka demokracie, ano.
1: Pane Plevný, jak byste popsal současný vztah mezi horní a dolní komorou parlamentu?
2: Já bych možná ale rád reagoval
1: na to. V rámci
2: to je v rámci toho. Bylo řečeno, že jsem zvedl ruku pro zrušení školkovného, pro zrušení slev. Není to pravda. Tohle to bylo zákona o EET2, čili
3: Ne, to byl konsolidační balíček.
2: Konsolidační balíček není současně ten konsolidační
3: teď
2: balíček byl před 4 lety. Teďko,
3: ano, ale před 4 lety jste to zvedl pro to ruku. To jste zase
2: před 4 lety jsem zvedl ruku s výhradami, které jsme dávali v rámci doprovodného usnesení, s výhradami pro konsolidační balíček, protože bylo potřeba zastabilizovat státní rozpočet, co se mimochodem momentálně moc neděje.
3: A se to stalo.
2: Já bych jenom rád, já bych opravdu rád, kdybych mohl domluvit, já vám také neskáču do řeči. Což se momentálně neděje, protože ten deficit opravdu narůstá. A co se týče vlastně, pokud se bavíme o vztahu mezi Senátem a poslaneckou sněmovnou, tak bych opravil ta čísla, protože jsem si je právě zjišťoval za období posledního roku, ono je to zhruba od prosince, kdy funguje vláda Andreje Babiše, tak my jsme vlastně ve znění, tak jak nám přišli, jako odsouhlasili 17 zákonů, asi 4 zákony jsme opravili, čili vrátili, čili nezamítli, ale vrátili
1: poslanecké
2: sněmovny s pozměňovacími návrhy. A 4, ale fakticky to byly 3, protože jeden zákon byl hlavní a pak byl k tomu doprovodný, jsme zamítli. A je zajímavé, že všechny ty zamítnuté návrhy byly poslanecké návrhy. To znamená, byly to ty zákony, které neprošly standardním legislativním řízením.
1: Poprosím už jenom krátkou reakci.
3: Já jsem řekla posledního půl roku, to bych opravila. A řekla jsem to takhle, že to je za posledních půl roku, jsem říkala, těch 24 a těch 12 zákonů. Nebo 12 zákonů, a že před 4 roky jste zvedl ruku pro zrušení školkovného. To, že to teď vláda Andreje Babiše vrací zpátky, je úplně jiný příběh. Teď se bavíme o tom, víte, ono po každém období přijde období, kdy se skládají ty účty. Ano. A ty účty jsou jasné. A já se teda ptám, co jste pro ten region udělal? v tom regionu? Jednoduchá otázka.
2: Můžu odpovědět.
1: Ale jenom jednou větou.
2: Já jsem pro ten region hlídal některé zákony, zákon pyrotechnice a přivedl jsem nebo pomohl jsem přivést do regionu významného zaměstnavatele, který významně zvedne platy našich obyvatel.
1: Hosty byli Miroslav Plevný a Sandra Cukerník, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 3 CHEP. Oběma děkuji. Naschledanou.
3: Naschledanou. Děkuji, naschledanou.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
0: Volby 2026. Senátní duel.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Březová u Sokolova pořídila novou cisternovou stříkačku pro dobrovolné hasiče. Lesníci obnovují lokalitu.

0: Bezlesí usrní na Šumavě. Letošní úrodu zelí ovlivnilo sucho. Úroda bude podprůměrná až průměrná. A zítra bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Březová u Sokolova koupila dobrovolným hasičům nové vozidlo za 10 milionů korun. Město dostalo finanční podporu od Karlovarského kraje i ministerstva vnitra. Hasiči mají ve výzbroji dvě automobilové cisterny a jedna z nich slouží už 18 let, říká nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
1: Už byla dosluhující, ne že by nefungovala, ale přece jenom 18 let na takovýhle auto, který je hodně často zatížený výjezdama, a naši hasiči mají výjezdu do roka, tuším, že kolem 150, takže to auto opravdu bylo namáhané.
0: Správci Národního parku Šumava letos káceli náletové dřeviny na zhruba 7 hektarech bezlesí, hlavně v okolí Srní nebo Kvildy. Údržba bezlesí patří ke každoročním pracím, aby se zabránilo jejich zarůstání, dodává Petr Kahuda ze správy Národního parku.
2: To kácení tam probíhá z toho důvodu, aby tam byl volný prostor pro růst rostlin a taky volný prostor pro živočichy. Je to cenný ekosystém, to bezlesí, vyskytují se tam různé druhy rostlin a živočichů, které třeba v lese nenajdeme, a proto se to bezlesí udržuje, proto se to udržuje bez toho stromového patra, aby tam tihletí živočichové rostliny mohly žít a existovat.
0: Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou.
3: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
4: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
5: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizni průběžně mění.
4: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Bývalý americký armádní psychiatr Nidal Hassan nakonec nebude popraven v přímém přenosu. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Osobně ji ale můžou sledovat rodiny obětí střelby. Podle amerických médií prý Trump netušil, že je Hassan od vražedného incidentu ochrnutý od pasu dolů. Někdejší armádní psychiatr si vyslechl trest smrti za to, že v roce 2009 na texaské vojenské základně zastřelil 13 lidí a přes 30 dalších zranil. Sport. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris. Počasí. V noci a zítra bude polojasno, ráno četné mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností, k večeru přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia, místy přízemní mrazíky, na horách 7 až 4 stupně. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 12 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, přes den mírně nepříznivé, místy až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 v Serpentinách u Karlových Varů ve směru na Prahu bouralo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Národná vesnice v údolí řeky. Ano, přátelé, tak je opěvována rodná vesnička Antonína Bulky v úvodní skladbě. Vítám vás u pořadu Muziky muziky. Připravte si skleničky, budeme slavit. Dnes je tomu 82 let, co se narodil Antonín Bulka, člověk, který od mládí muzicíroval a svoje nadání rozvinul do profesionality, ať už jako trumpetista, skladatel, aranžér nebo pedagog. V další písničce se dozvíme, že není třeba ani hodně not. A v té druhé se dozvíme, jak je to opravdu s tím zlatým mokem.

Po základní škole nastoupil do Amaty Kraslice, kde se vyučil hudebním nástrojařem. Tam také získával první orchestrální zkušenosti ve velkém dechovém orchestru Amaty. Po vyučení byl přijat na konzervatoř v Plzni, kde studoval trubku a vedle toho studoval soukromě skladbu u profesora Jaromíra Bažanta a Jiřího Temla. Orchestrální instrumentaci studoval u známého skladatele dechovky Jindřicha Pravečka. Po absolvování konzervatoře nastoupil základní vojenskou službu u divizní vojenské hudby v Klatovech, kde působil jako solo trumpetista. Přátelé, když jsem se zmínil o solo trumpetistovi, tak mi to nedá, abych vám nepustil krásnou solovou skladbu od Tondy, ale nebude to pro trumpetu, nýbrž pro tenor, neboli pro baskřílovku. Jmenuje se Tenore cantabile, čili zpívající tenor. Na tenor hraje solopozonista České filharmonie Jan Perný za doprovodu plzeňské 12. Jaroslava Tachovského. Jako druhá skladba zazní polka s názvem S hudbou nejsem sám. Zaspívají nám ji Jana Puterová a Jiří Langmajer.

odchodu do civilu prošel několika orchestry, například Plzeňská opera, Opera v Českých Budějovicích, Plzeňský rozhlasový orchestr, Karlovarský symfonický orchestr, ale i v Praze Filmový symfonický orchestr, Taneční orchestr Československého rozhlasu, soubor Plameny nebo skupina Josefa Laufra. V roce 1974 nastoupil do Československého rozhlasu v Plzni jako hudební režisér a působí zde již 52 let. Slyšíte dobře, 52 let. Přitom ještě stihl dirigovat rozhlasovou Plzeňačku, plzeňský Big Band, s Bulka Bandem byl v Japonsku, v USA a tak dále. Co tomu asi říkala rodinka? Já vám to prozradím. Když je manžel, otec hudebník, má samozřejmě vinou zaměstnání na rodinu méně času. Aby si to nějakým způsobem vyžehlil, tak napíše nějakému členu rodiny písničku. Tak to bylo i v rodině Bulků. Když se narodila dcera Markétka, tak otec napsal k tomuto slavnému dni mazurku dárek pro Markétku. Mělo to ovšem malinkou chybu. Autor si nemohl vzpomenout na žádný text, který by doplnil krásnou melodii. To zařídil až textař Jan Blaštík, ale až když dcera byla za slečnu. Tak si ji nyní poslechneme.

Pedagogická činnost Antonína Bůlky se dá shrnout do let 1991 až 2017, kdy vyučoval na základní umělecké škole ve Stříbře. Tam se hlavně podílel na vedení dechového souboru Zlatíčka, se kterým slavil mnoho úspěchů. V současné době vede rozhlasovou Plzeňačku, spolupracuje s Plzeňskou dvanáctkou a Klatovskou Úhlavankou. V roce 2024 získal ocenění Plzeňského kraje v oblasti tradiční lidové kultury, takzvaný certifikát nositele nemateriálního kulturního dědictví. Tak co, přátelé, máte na lito? Tondo, do dalších let ti přeji i jménem našich dechovkářských posluchačů hodně štěstí, mnoho hudebních nápadů, ale hlavně zdraví. Přátelé, a i s vámi se loučím a někdy opět naslyšenou na vlnách vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Posvícenská polka v hudebním zpracování Vladimíra Bajera otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Připomenu v něm blížící se havelské posvícení s výhradně posvícenskými melodiemi. Přeji vám klidný a nerušen poslech.

Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků venkovského lidu, kterým zároveň oslavil ukončení polních prací. Posvíceň v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na podzim, tedy po sklizni nového máku do buchet, zralých švestek na povidla, vykrmených hus a všeho dalšího, tedy v ideální době na posvícení. Stalo se výroční slavností, která se slavila většinou v neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.

Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na posvícení i do okolních obcí, aby navštívili své příbuzné a přátele, kdy cestou něco málo utrželi prodejem různých výrobků, ale hlavně pak proto, že se jim naskytla příležitost dobrého jídla a pití, trochu odpočinku, popovídání si a zábavy.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na posvícenské téma. Oslavami posvícení ale trpěla pracovní morálka. Císař Josef II. Chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy a proto roku 1787 vydal nařízení, kterým chtěl slavit posvícení v jeden čas. Termín pak stanovil na neděli po svátku svatého Havla. A už jsme doma. Vzniklo havelské posvícení.

Poslušní podaní přijali nařízení císaře beze zbytku a také ho pojmenovali na císařské hody nebo havelské posvícení. Ti druzí, kterým centralizace termínu nevyhovovala, si ale ponechali svoje místní posvícení, takzvané naše posvíceníčko.

V době posvícení bylo všeho dostatek. Základem byla snídaně. Tradičně se připravovala jáhelná kaše. Na oběd pak někde kaldoun s drob povětšinou husí. Zlatým hřebem tabule pak byla posvícenská husa, kachna nebo posvícenské kuře. Jako sladká tečka nesměly chybět posvícenské kynuté koláče s oblíbenou náplní, ať už tvarohovou, povidlovou nebo makovou.

Po posvícenském hodování následoval dlouhý půst. Do jídelníčku se tedy zařadili převážně luštěniny a obiloviny. A podzimní počasí už předpovídalo brzkou zimu. Přátelé, a tady už končí dnešní špalíček. Klidný večer a zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

dobrý časy při tej naší muzice. To jsou zlatý dobrý časy při tej naší muzice. Každá zpívá pěkně, skáče, prošoupá i střeví.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku pokračuje oprava budovy dobrovolných hasičů a městské policie. Barokní kaple v Ostrově u Karlových Varů dostává původní zbarvení venkovních omítek. Letos se zatím v Česku zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíc od roku 2016. A zítra bude polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Rekonstrukce budovy městského záchranného systému v Chodově na Sokolovsku postupuje rychleji, než počítal původní harmonogram. V objektu sídlí dobrovolní hasiči a strážníci. Z dočasných prostor, které mají v bývalém penzionu Harmonie, se zřejmě do opravené budovy přestěhují už příští rok v létě, říká

0: starosta Patrik Pizinger z hnutí místní.
1: Blížíme se k závěru. Je to pro nás velmi příjemné překvapení, že původně jsme počítali, že až za rok by se hasiči mohli spolu s našimi strážníky vrátit. To, jak jdou práce rychle dopředu, ukazuje, že to bude minimálně o půl roku kratší.
2: To bude objekt, který v 21. století bude odpovídat potřebám obou složek.
0: Město za opravu budovy zaplatí 35 milionů korun. V Ostrově u Karlových Varů dokončují dvouleté úpravy barokní kaple v zámeckém parku. V současné době restaurátoři upravují odstín venkovních omítek. Zvolená barva odpovídá vzorkům, které historici zjistili na přelomu tisíciletí při rekonstrukci kaple a blízkého parku. Pokračuje restaurátor Jiří Pavlík.
3: Ta fasáda je dělaná, že má podkladní odstín základní, světlejší, a pak je na to taková lazura. Odpovídá tomu, co jsme udělali v roce 99, kdy jsme tady s magistrem Zemanem vlastně hledali to rozbarvení, takže teď jsme znova to nějakým způsobem obnovili a použili tu barevnost z toho roku 99.
0: V Česku za tři čtvrtletí letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, vinu ale odmítá. V Česku i na Slovensku se obě skleničky našly. V Rakousku úřadu zajistili jen jednu. Sklenička obsahovala 15 mikrogramů jedu. Podle jednoho ze znaleckých posudků by takové množství při případné konzumaci sice nebylo životu nebezpečné, způsobilo by ale zdravotní potíže.
4: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, ráno četné mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 12 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, přes den mírně nepříznivé, místy až dobré a biozátěž na druhém stupni, tedy střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 v Serpentinách u Karlových Varů ve směru na Prahu bouralo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb. A ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně, z kontextu pochopíme, o co jde. Ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal. A když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben. Pa!

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením a za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání, nevím, jak, mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček, ale...
0: Publikum tleskalo. Tleskalo, úspěch. To Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě Rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok máme narvaný, prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to
1: tak,
0: možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I to máme v repertoáru.
0: Ale
1: tak,
0: ve vašem no. hlase já slyším no. to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká
1: no.
0: úžasný muzikant, no. zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji.
2: Hej,

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího Spoděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí.

0: aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba s nějakými základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
1: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
0: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
1: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
0: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme napřímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
1: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
0: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s náma podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty, takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
2: To je pro dnešek s Oroman Vakeren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno, s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
3: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl nejvyšší správní soud, tedy že středočeský

0: Český kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
1: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
2: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport. Sportovní střelec Jiří Přívracký získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívracký řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
3: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes tie obrany dominují a brankári jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už tie nároky na těch brankárov jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a sa to používalo skôr z takej povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri sa na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Jaký smolný gól?
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda. Keď sme hrali na Benfike s národným týmom, bolo to z priamého kopu a ja som tú loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte z toho bol gól, takže 3 v jednom. Nemám rád Cristiana od tej doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémom, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dělal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou kľúčku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, čo ty, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až průběhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástol. A vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástím, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástol, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkom slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste když žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže v prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím tým... si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Tak. Určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou záž do strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa platov, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu. My hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosinci 2015, jste už 11 let mimo.
1: To už je 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti takže Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávie, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězích, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky z první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bolo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal som nejaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nejakým spôsobom osud ma dovedol naspäť k futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitěji.
1: No. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže.
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. A vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mládežníckych tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, asi nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech? Zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě
1: nielen,
0: nemá 120.
1: Ja, ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká tá hranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť sa do tých rány, neviem,
1: čo
0: ešte.
1: Áno, to je jeden z základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vraveli, tie špecifické dovednosti, no, musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného brankáře?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor. A
0: jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, tak to mali bychom se. Já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Musí, tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, ne, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budou počúvať nějaký Slováci, tak si budou hovoriť, čo to je za hatalštinu, protože já se sice snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A já hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, sice ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže mal by príde mi to, že by som mal hovoriť česky. Ja hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: O, Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to dálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novém štadioně. Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezli křovým různý

0: existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
1: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, Alena Junová, Český rozhlas.
2: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
3: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrømem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládali se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi, u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké. Nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady a neznám.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta chuť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato chuť je nejstarší dochovaná chuť v Sázavě. První chuť, která byla postavena nedaleko od naší chutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato chuť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky, jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak zbourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Aršinoemově. Je to nazvané tak proto, že vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Bývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Cavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasímními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je sval.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochoz, nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na hutic, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát. Nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom proužkovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legiobanka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a

0: Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028. Sport. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy se tak posunuli na třetí místo neúplné tabulky. Dvěma góly pomohl Mountfieldu k tříbodovému zisku útočník Lukáš Radil. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš. Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
3: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Poděla nebo ne?
4: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
5: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně. Četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce totiž vedle Jana Wericha vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čaun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opucle. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není puclek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu a bučí jako vůdu, ty jsi obstinent, že se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete v kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patřola, aby odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
4: K
2: úcti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč mám jít do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mylíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, díla je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Jo, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokropskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nic, to spíš k tvojí svozku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nenevej se, kamaráde, že ti tykám. ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Můžete již být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko?
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vydá všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulí se, líbe kamarád.
1: Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších případech, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl? Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Je, jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstant se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno... Slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
8: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
7: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: než... Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731 800 900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Sámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se, nádech, výdech a už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: A srdíčku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Nad nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: Gold. Myslím, že to gold.
0: No,
1: ale
0: víte, co gold je vlastně zlato. V angličtině zlato, tak prostě připínáme ano. jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla se tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život byl sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého on taky nějak prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mě řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl mít jak sto. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden velký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozraka. To jsem měla po tatínkovi asi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam mají slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že ten otec...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Povídal ale... vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do příklonce koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho babičí, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď s námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: největšími hrdiny, ti, o kterých se nikde nepíše. Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No... 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky. Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. Je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože
1: já
0: se vybavují vzpomínky.
1: Já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou? Jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sová, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel s sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří, tak večer jsem šel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebral si to paní tohlensto, jako do noce na telefonu a pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sová, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úzrní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle to říkám, viděl. No, už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. On, jako je to o důvěře.
0: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík. Na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě, vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako snesli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo, u okna bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z třetího poschodí, ten dům někdy v třetí poschodí neměl, měl dvě poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, ale už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám, ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudru Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak hulám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano. Takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady, Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za nama, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka, tmavo-zelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pane Nesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl

0: noc, začíná druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíky, kanež terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti psi pomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Že mají ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování. Lidem, kteří se věnují kanisterapii, určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera a říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, a řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela, se vdala a odstěhovala se do prsného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli třetího, jsem rozuměla dobře.
1: Třetího,
0: řekněte,
1: ano.
0: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladi.
1: Ano, děkuju moc potkat. Mějte se hezky, paní Babelčiková. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti. Dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne. My si řekneme, co se ten den dělo a tak. A jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jakou takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho, a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme, to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano,
0: naslyšenou.
1: Děkuji,
0: dobrou. A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie je hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jej, da oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát v strnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. A ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohou volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kéž by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka a tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka z lidí, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, ta byla úžasná, jsem vždycky spával v návyče, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někdy pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, je můj kluk, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšíří obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. No. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalívali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, aby to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct závěrem?
1: Já vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám,
1: hlavně to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš Jiřího Suchého přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: sluší, skutečně ohromně vám to sluší. To váš vizážista? Nebo vy sama? Tu náušničku v nose? Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takovej humor. Ale posaďte se přece, máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
1: Aneta Hniličková.
0: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
1: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
0: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného Jägermeistra, výborného.
1: Minerálku.
0: Ne. Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvýš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
1: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
0: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy je.
1: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
0: Jsem napjatá.
1: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
0: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
1: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
0: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
1: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
0: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
1: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
0: Prosím?
1: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
0: A tak?
1: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
0: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tomu říkám chlapský přístup.
1: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
0: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
1: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
0: Jak?
1: Prosím?
0: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
1: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a on je můj myšák.
0: Prostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
1: To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
0: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
1: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
0: Ne.
1: Nevšimla jste si?
0: Ne.
1: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
0: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
1: Voliéro?
0: Ano, voliéro.
1: To jako...
0: Ne jako, to bylo realistické označení.
1: To si teda nedovedu vůbec představit.
0: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
1: No, nechme toho, paní Hodlova. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
0: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
1: Myslíte to vážně?
0: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá, nedá.
1: Takže vy opravdu... Je. A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
0: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
1: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
0: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
1: Prosím.
0: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
1: Notýsek?
0: Bude toho víc. Máte tušku?
1: Ne, nemám papír.
0: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž Hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem Hodla měla zpátky.
1: Květa? Jaká Květa?
0: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on Hodl... dovede být vděčnej. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On Hodl je strašně na pořádek, to je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
1: Co? Jaké panenky?
0: S tím se vám Hodl nesvěřil? S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky, Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám. Převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
2: Prosím vás. No, mě to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
0: Ale to...
2: A divím se, že vám to ještě neřek. To s ním teda moc daleko nejste, řek to i Editě.
1: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
0: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
1: Chcete
0: to mám
1: říct?
0: Jo.
1: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
0: To vám taky neřek.
1: Během vašeho manželství?
0: To vám taky neřek, vy jste v pořadí 630. Ne, počkejte, promiňte, 37. A 630. byla Monika třetí.
1: Třetí?
0: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
1: A prosím vás.
0: No to víte, holčičko, je to pěknej mužskej. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
1: No dobře.
0: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
1: No já...
0: No zrovna včera.
1: Počkejte, on přece...
0: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
1: No, to pravdu.
0: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
1: Promiňte, já ani nevím,
0: no,
1: že jsem...
0: No to nic, na to vám z rozčílení vysklo, vidíte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
3: Je, podívejte se, ty chlapi. Ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
1: No, podívejte se, paní Hodlová. Je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku. Jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
0: Jistě.
1: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
0: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
1: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
0: Jak chcete?
1: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
0: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl Hodl váš první.
1: Co je vám potom?
0: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
1: Vy jste ale cynická.
0: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi Hodl vrátí jako vždycky. A to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
1: No.
3: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že by jsme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
1: To jsou moji bodyguardi.
0: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
1: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
0: Ne.
1: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
0: On mě zná.
1: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
0: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on... No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. On si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko. No řekněte.
1: Víte, že jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
3: Ne, jsou to docela pěkný mužský hezký. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, aby jsme si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
1: Mejdánek?
2: Co?
1: Já nevím, jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
3: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
1: Jo.
3: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
1: No jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
3: Jo, ty jeho panenky i s kraječkama.
1: Jo.
3: Mám na ty tvoje bodíky kývnout já nebo ty sama?
1: Já a sama.

0: hýbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let

stáhne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ

dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je ten, ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte, Šumín šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, štrošně mě ždržuješ. Musím rozfoukat čemínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčči, větříčči, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, žabloudil jsem. Honil jsem šeš brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko, kdybys nelez po střechách, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťouchlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejsem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš kominíka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého šimně ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemračše, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle želenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístkům jarní bříži.
4: Opovaž se. Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň.
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív vše ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš je ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždáš je ti o té šlečně, čo vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šurži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albinku.
3: Na, vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrna.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, šme tuže žvědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku.

0: Chrtavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako melužína. Čo je s tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím šem nošíš jenže mé těžkosti. Pořád šem radší, ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat havaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, silný, jak funíčí bík. Když žafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady.
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
3: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
4: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
4: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem že teď budu houpat?
4: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
2: Švěd, slíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlo. slečně, a hned, až půjdeš špát.
4: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
2: Co se slíbí, to se má dodržet. Počkej, až Žaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
4: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: Kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda Pavla Jurkoviče. Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová. No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky, třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbů dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce, lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola, jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o